0: tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze.
1: Tady mi Čenka nepotrete.
0: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
2: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marina za 21,90, panzány těstoviny při koupi od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor a Viváš při koupi od 2 kusů 79,90 za kus. Bila.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Oh, soutěž s Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Set pračky a sušičky AEG pro šetrnou a precizní péči o prádlo všeho druhu. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Sberbanka.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart. Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Zdraví začíná v malých návycích.
11: Tak jim to nandej.
12: Provedu.
10: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
12: Vzad povelen. Přepínám.
10: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
14: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
15: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
16: Takže vás nesvědí hlava?
15: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
17: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
18: Mít malé sny. Nestačí.
19: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
20: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
5: Čeče, makáme cementí!
4: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
7: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
8: A běhej, rozpohybost třeba.
3: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od dvou kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.
10: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar Krups, podlahovou myčku Roventa nebo sadu nerezového nádobí Tefal. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
12: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
13: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. I'm making my big
18: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
19: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: A teď trojitý iPad.
22: Ty jsi teda číslo.
21: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
22: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.

0: JJK.
1: We gon' fuck this whole city up.

0: Oh fuck sake, kámo. Co se stalo?
1: Ujelo mi to.
0: To je kámo hodně.
1: Jo?
0: Musíme jet, kámo. Hlavně se rozhodnout a něco zažít, pak mít friends, se kterýma to zabít.

0: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
1: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
0: No tu sousedovou přece.
1: Proč?
0: Ne, líbí se mi.
2: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
1: Mě už nemiluješ.
0: Ale miluju.
1: Ne.
2: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
3: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
0: FIO!
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučina XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila. I'm making my big
5: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: To nemůže být náhoda.
7: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
8: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: stránka.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba tichou pračku Bosch s oceněním kvality D-Test a parní funkcí pro vyhlazení prádla. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Zdraví začíná v malých návicích.
5: Tak jim to nandej.
6: Provedu.
4: Nespočívá jen v překvapení.

0: Konávání velkých překážek.
1: Vzlet povolen, přepínám.
0: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když pážíme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
11: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
14: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
16: Takže vás nesvědí hlava?
15: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.

0: something flavor. Aventura.
1: Hello?

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Kaufland.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
5: Če, okáme cementí!
4: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
7: Tady mi Třenka nepochvete.
6: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
8: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marina za 21,90, panzány těstoviny při koupi od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor Aviváš při koupi od 2 kusů 79,90 za kus. Byla.
10: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba sluchátka Alza Power pro dokonalý poslech nebo výkonnou powerbanku, co nabije i notebook. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
14: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
15: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
19: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
20: Hned tam jedu.
19: Datart.
21: A teď trojitý EPET.
22: Ty si teda číslo.
21: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
22: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
23: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
24: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: like that.
1: All right, let's get wild.

0: Jo, ty vole.
1: Dobrý, hele, slyšel jsi, že basák s ohnou to je hluchý.
0: A to byl vždycky, ne?
2: To je.
3: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
3: No, ale já začínám, poslouchej.
4: Každým souzní a všichni souzní hotoví.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně. Děkuji.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj.
2: Čau. Zas někdy třeba. Nazhle.

0: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
1: A běhej, rozpohybost třeba.
2: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od dvou kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila. I'm making my big debut.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Když chceš bezpečně nakoupit

0: poradí The Partners Banka.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, set pračky a sušičky AEG pro šetrnou a precizní péči o prádlo všeho druhu. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Broke! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Zdraví začíná v malých návycích.
5: Tak jim to nandej.
6: Provedu.
4: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
6: Vzlet povolen. Přepínám.
4: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
8: Takže vás nesvědí hlava?
7: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
9: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespane, když pážíme s klukama.
10: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
14: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
15: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
16: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
17: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
18: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
21: Mít malé sny nestačí.
22: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
4: Čeče, okáme cementí!
3: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
6: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
5: No tu sousedovou přece.
6: Proč?
5: Ne, líbí se mi.
7: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
6: Mě už nemiluješ.
7: Ale miluju.
6: Ne.
7: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
0: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
5: FIO!
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Moncherry vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučina XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
12: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgiten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu. A tak může Dolgit krém zlepšit pohyblivost. Německá kvalita za dostupnou cenu. Dolgit krém, váš expert proti bolesti.
13: A teď trojitý epet.
14: Ty jsi teda číslo.
13: Jednička ve stabilitě, jako epet.
14: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
15: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
16: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
17: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
18: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba. Automatický kávovar Krups, podlahovou myčku Roventa nebo sadu nerezového nádobí Tefal. Ušetří se slevovými kódy na alzat.cz.
19: Na Vinted může být všechno znova nové.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
19: Ahoj, Sáro.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
22: Už žádný, mami, restartuj to.
23: Už se mi nesekne při penalti.
24: Už nespane, když páříme s klukama.
21: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

Right now you are sleeping, and soon you'll be dead.

0: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
1: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
0: No tu sousedovou přece.
1: Proč?
0: Ne, líbí se mi.
2: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
1: Mě už nemiluješ.
0: Ale miluju.
1: Ne.
2: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
3: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
0: FIO!
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marína za 21,90, panzány těstoviny při koupi od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor Aviváž při koupi od 2 kusů 79,90 za kus. Bila.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: To nemůže být náhoda.
7: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
8: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba tichou pračku Bosch s oceněním kvality D-Test a parní funkcí pro vyhlazení prádla. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Banka.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
3: Takže vás nesvědí hlava?
2: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
14: Zdraví začíná v malých návycích.
15: Tak jim to nandej.
16: Provedu.
14: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
16: Vzad povolen. Přepínám.
14: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
18: Mít malé sny nestačí.
19: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

JJK. We gon' fuck this whole city up.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Kaufland.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
4: Čeče, makáme cementí!
3: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Byla.
7: Přemku? Jenom jsem z okresu.
8: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
7: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
9: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
10: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Fio.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba sluchátka Alza Power pro dokonalý poslech nebo výkonnou powerbanku, co nabije i notebook. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Datart nákupy. Až s 20% slevou si můžete dopřát velké spotřebiče LG.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean.

0: Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: I

0: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden melon vodní kilogram za 14,90, lučna XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
1: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
2: Tady mi všechno nepochvete.
1: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
3: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Soutěž s Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
6: Teda, Alenko, to voní báječně.
7: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne.

0: Vitana.
1: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
13: Flexa, akučka a ta...
14: Křoviňák.
13: Klepeta.
15: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
16: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne před penalti.
20: Už nespane, když páříme s klukama.
17: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
21: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Commerzbanka.
1: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Tady jsme!
3: Oh. Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Očko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.

0: si myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
1: Jsi myslel, že jsi s věcama?
0: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

Kopíc, teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podeře.

zraky. Je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost čas.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
7: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
8: Tady mi všem to nepochvete.
7: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krůtí šunku. A teď držíte zobáky.
9: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete mlynářský rohlík žitný za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
11: Hellmann's.
12: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od dvou kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
18: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
19: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
2: Teda Alenko, to voní báječně.
8: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
1: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1, chuť pokračovat.
20: Vendetta.
21: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
22: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíž.

0: Že řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: To nemůže být náhoda.
2: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
3: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
4: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
4: Somat Duo Gel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
6: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Oučko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, Ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
1: Jsi myslel, že jsi být sama.
2: Možná nechce. Já nevím.
1: Já nevím.
2: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle.

Svedli musíš zažít, režim nerušit, teď se mi daří, pořád jsem hladový a nevím, jestli jsem mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale...

0: není stovky.
1: To je mega dobrý, ale víš co je ještě dobrý? Tamhle ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
2: Cítím. Tak, dívej se, jak milé.

0: Up Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marína za 21,90, panzány těstoviny při koupi od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor a Viváž při koupi od 2 kusů 79,90 za kus. Bila.
2: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skoutr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Přemku? Jedu jsem z okresu.
7: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
6: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
8: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
0: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Fio.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bezlepkové za cenu běžných. Jen tento měsíc. Albert.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
16: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
17: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
18: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
19: Už žádný, mami, restartuj to.
20: Už se mi nesekne při penalti.
21: Už nespane, když páříme s klukama.
18: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
22: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Flexa, akučka a ta...
24: Křoviňák!
23: Klepeta.
25: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
26: Tady jsme!
27: Oh. Prosečník, který není spocený.
28: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
29: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
30: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
31: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin.
0: Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
2: Ne, vyprané v Pervolu.
1: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Štěpánka.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete mlynářský rohlík žitní za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
7: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
8: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
6: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
9: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučna XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
15: Vendetta.
16: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
17: V Datartu objednám.
18: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
19: Přijďte zás!
17: To byl Richard!
5: Vyzvedněte si nová sluchátka pro ničím nerušený poslech už za půl hodiny. Datart.
16: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
6: Teda Alenko, to voní báječně.
8: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: To nemůže být náhoda.
0: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
12: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
15: volá vaše nádobí o pomoc.
20: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
21: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
22: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
23: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
24: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1. Chuť pokračovat.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
2: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
3: A běhej, rozpohybost třeba.
4: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
5: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
10: Teda Alenko, to voní báječně.
11: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exkluziv při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
15: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
17: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
18: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
19: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: banka.
1: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Tady jsme!
9: Oh. Trosečník, který není spocený.
10: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
11: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
12: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
13: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bakárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maško,
14: René Dan,
15: Monika Timková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrano.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Nálikový látky až po samotným přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat.
22: Dej do ní svoji nabíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
24: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
25: Vzpomínáte? To byla doba.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete mlynářský rohlík Žitný za 7,90, pizza Ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
6: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
7: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
8: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
9: Tady mi Třenko nepochvete.
8: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
10: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
11: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
12: Hellmann's.
13: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
0: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marina za 21,90.

0: 50 Panzani těstoviny přikoupí od 2 kusů 24,90 za kus. Nebo Lenor a Viváš přikoupí od 2 kusů 79,90 za kus. Byla.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: V datártu objednám
4: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
5: Přijďte zas!
3: To byl Richard!
6: Vyzvedněte si nová sluchátka pro ničím nerušený poslech už za půl hodiny. Datart.
7: Vendetta.
8: Vůně nespoutané vášně. Valentino.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: To nemůže být náhoda.
2: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
3: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
4: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
5: Teda Alenko, to voní báječně.
6: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
7: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
8: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
10: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
7: Dej do ní svoji nabíječku.
8: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
10: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Scatman.
1: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze.
1: Tady mi Čenko neposlete.
0: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
2: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
4: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
5: Teda Alenko, to voní báječně.
6: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
7: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučina XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
12: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
15: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
17: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
18: Ne, vyprané v Pervolu.
17: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
19: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bezlepkové za cenu běžných. Jen tento měsíc. Albert.
12: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Sberbanka.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Trosečník, který není spocený.
7: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
8: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
9: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
6: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete mlynářský rohlík žitný za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
7: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Vendetta.
6: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
7: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
8: Tak to je hezky kriky.
9: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
7: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
10: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
11: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
12: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
13: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
14: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například dezinfekční čistič Domestos různé druhy za 29,90 nebo zubní pasty Elmex za 69,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann, a život je krásnější.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.
16: Volá vaše nádobí o pomoc.
15: So what?
16: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: V Datartu objednám a na půl hoďky zdarma vyzvednu.
21: Přijďte za.
20: To byl Richard.
22: Vyzvedněte si nová sluchátka pro ničím nerušený poslech už za půl hodiny. Datart.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Timková,
3: Petr,
0: Švancara,
5: Martin,
0: Hrano.
1: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marína za 21,90, panzány těstoviny při koupi od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor Aviváš při koupi od 2 kusů 79,90 za kus. Bila.
2: Přemku, jenom jsem z okresu.
3: Z Filančáku? To bude kvůli ty faktu, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
4: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
0: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Fio.
5: To nemůže být náhoda.
6: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
7: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
8: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
9: Teda Alenko, to voní báječně.
10: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
15: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
17: Novinka v KFC.

0: Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Tady jsme!
5: Oh. Prosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: pozvánka.
1: Flexa, akučka a ta...
2: Šoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne před penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maškova,
10: René Dan,
11: Monika Tymková,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrano.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
14: Nálikový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: A bych do ní svoji nabíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
21: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
22: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

it up, mine. Pick it up, mine. Pick it, mine.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
6: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
7: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete. Mlynářský rohlík žitný za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze.
9: Tady mi Třenka neposlete.
8: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
10: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
11: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučna XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
12: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
13: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
15: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
16: Teda Alenko, to voní báječně.
17: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana. Vendetta.
18: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
19: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skouter Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
23: Ty máš vždycky něco v rukávu.
24: Mám M-Bank.
22: M-Bank. Velká malá vítězství.
0: Ale nebyl to Fittipaldi?
1: Tak to bude divoká jazda.
0: No, ale zatím to tak nevypadá.
1: Tak skoro do boxu?
0: Ale a je to vůbec on?
2: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
23: V Datártu objednám.
24: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
25: Přijďte zás!
23: To byl Richard!
26: Jen půl hoďky od vás jsou nové extrémně odolné chytré hodinky Samsung. Datart.
27: Volá vaše nádobí o pomoc.
28: So what?
27: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
29: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
30: Očko tě zve do kina.
31: Kam jedeš, Ano?
32: Do Berlína.
31: Nemáš kluka?
32: Nemám.
31: To je fajn.
32: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
31: Myslel, že chceš být sama.
32: Možná nechce. Já nevím.
31: Já nevím.
32: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
31: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.
33: Přivítejte Adama Mišíka,
34: Moniku Bagárovou,
33: Jakuba,
34: Rybo,
33: Tomáše Zástěru,
34: Mikýř,
33: Tereza,
34: Maškova,
33: René Dan,
34: Monika Timková,
33: Petr,
34: Švancara,
33: Martin,
34: Hrano.
35: Jsme přátelé?
36: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
35: Nálikový látky až po samotným přelnu.
37: Správně, jsi šikulka.
35: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
34: Pojďte se podívat.
35: Dej do ní svoji nabíječku.
34: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
22: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: más visto.
1: Dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appleidu.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Thank you.

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.

0: Seven Days okolo Orea.
1: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
2: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Datart nákupy.
5: Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.
7: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
10: A to není běžný?
9: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
11: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
12: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
13: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
14: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
16: Mít malé sny nestačí.
17: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
8: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.
11: Dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
12: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
13: mlynářský rohlík žitný za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc.
12: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
11: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
14: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Datart nákupy. Až s 20% slevou si můžete dopřát velké spotřebiče LG.
17: Hned tam jedu.
16: Datart.
15: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Pidorka. Medailek na kousnutí.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: 7 Days okolo Orea.
2: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
3: Volá vaše nádobí o pomoc.
2: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
10: Vůně nespoutané vášně. Valentino.

Nikdy se nechtěl bavit, Davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

zažít, režim nerušit, teď se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí a

0: To je mega dobrý. A víš, co je ještě dobrý? Tam je ten výhled, kámo. No, vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím.
2: Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zmlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Yeah.

0: nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Thank you.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
3: Wow!

0: 7 Days okolo Orea.
1: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
5: Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
8: Datart nákupy. Až s 20% slevou si můžete dopřát velké spotřebiče LG.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
11: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
12: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
13: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
14: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dán,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.
8: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete.
8: Mlynářský rohlík Žitný za 7,90, pizza Ristorante za 49,90 a mnohem víc.
9: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od dvou kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.
2: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
3: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
4: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
3: O tu sousedovou přece.
4: Proč?
3: Ne, líbí se mi.
5: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
4: Mě už nemiluješ.
3: Ale miluju.
4: Ne.
5: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
0: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé! Máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
6: FIO!
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si kuchyň spolehlivými malými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
8: Hned tam jedu.

0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
4: Vendetta.
5: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
8: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo 1.
10: Somat Mycí Gel, pro mě číslo 1.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Set pračky a sušičky AEG pro šetrnou a precizní péči o prádlo všeho druhu. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: kanka.
1: Očko tě zve do kina.
2: Kam jedeš, Ano?
3: Do Berlína.
2: Nemáš kluka?
3: Nemám.
2: To je fajn.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
2: Myslel, že chceš být sama.
3: Možná nechce. Já nevím.
2: Já nevím.
3: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Timková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrano.
6: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky, až po samotním přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
5: Pojďte se podívat.
4: Dej do ní svoji nabíječku.
5: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
1: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu.

0: A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
1: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
2: Teda, Alenko, to voní báječně.
3: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
6: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
7: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
6: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
7: Albert stojí za to jíst lépe.
8: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
13: Datart nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
15: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
16: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
17: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
20: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například deodoranty Borotalko různé druhy za 64,90. Nebo vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
21: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
22: Tak to je hezky kriky.
23: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
24: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
25: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
26: Wow.

0: Zdraví začíná v malých návycích.
1: Tak jim to nandej.
2: Provedu.
0: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
2: Vzlet povolen. Přepínám.
0: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Monikuba Gárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Nikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymkova,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Jestli chcete, pojďte se podívat.
11: Tak nech do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Aby

Je, ahoj, pořád ti to sluší. Věř mi, že často vzpomínám. Radši se neptám na tvou duši, ta bude nejspíš samej šrám.

jsme spali pod hvězdama. A jak jsme lezli na útes. A pak s tím testem těžký drama. Vidím to v barvách jako dnes.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
7: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
10: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
11: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
12: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
13: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete.
14: Mlynářský rohlík žitní za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc.
13: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
15: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
17: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
6: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: 7 days okolo Orea.
2: Oreo uvnitř 7 days?
10: Cože?
2: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days Croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo Croissant. Ochutnej ho sám.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si kuchyň spolehlivými malými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
20: Hned tam jedu.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Volá vaše nádobí o pomoc.
22: So what?
21: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
23: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
24: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
25: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
26: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bagárovou,
26: Jakuba,
27: Rybo,
26: Tomáše Zástěru,
27: Mikýř,
26: Tereza,

0: Jirkova,
1: Petr,
0: Švancara,
1: Martin,
0: Hrano!
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálkový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka!
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat!
7: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
9: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Puxa o bolsão, puxa quem não. Para John!

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
5: 7 Days okolo Orea.
6: Oreo uvnitř 7 Days?
5: Cože?
6: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
3: Ne, tam jedu.
2: Datart.
4: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
6: Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
9: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.

0: může. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Esence Active Pro s L-karnitinem.
1: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie,
2: dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
3: A to není běžný?
2: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
4: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
5: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Kuba Gárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrano.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Nálikový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrej text, vlázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
9: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
10: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
11: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
12: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
13: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
16: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
17: 7 days okolo Orea.
18: Oreo uvnitř 7 days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 days croissant zvenku? Nový 7 days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
19: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete. Mlynářský rohlík žitní za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
20: Vendetta.
21: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
22: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
23: A dělají to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Wow.

zátraky, je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem Bulhar ne Ital. Bulhar ne Ital.

0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
2: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
3: 7 Days okolo Orea.
4: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
5: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Datart nákupy. Až s 20% slevou si můžete dopřát velké spotřebiče LG.
11: Hned tam jedu.
10: Datart.
12: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
13: Mít malé sny nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
16: A to není běžný?
15: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
17: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
18: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
19: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
20: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
8: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
11: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Vendetta.
14: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
12: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
15: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
16: A to není běžný?
15: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
17: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
18: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
19: Seven Days okolo Orea.
20: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
21: V datártu objednám.
22: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
23: Přijďte zas!
24: To byl Richard!
25: Vyzvedněte si nová sluchátka pro...

0: Ničím nerušený poslech už za půl hodiny. Datart.
1: Volá vaše nádobí o pomoc.
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
4: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
5: mlynářský rohlík žitný za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc.
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Narodila jsem se s prázdnýma rukama. A hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
8: Mít malé sny nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
10: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bakárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maško,
11: René Dan,
12: Monika Timková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrano.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Nájkový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji navíječku.
5: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní. Hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Hele, nebyl to Fittipaldi?
3: Tak to bude divoká jazda.
2: No, ale zatím to tak nevypadá.
3: Tak skoro do boxu?
2: Hele, a je to vůbec on?
4: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 7 Days okolo Orea.
8: Oreo uvnitř 7 Days?
7: Cože?
8: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
12: Mít malé sny nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
14: Thank you.

Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.

0: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Datart nákupy. Až s 20% slevou si můžete dopřát velké spotřebiče LG.
7: Hned tam jedu.
6: Datart.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maško,
10: René Dan,
11: Monika Tymková,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrana.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
14: Návykový látky, až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Nech do ní svoji nabíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete mlynářský rohlík Žitný za 7,90, pizza Ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
7: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
8: Vendetta.
9: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
11: Tento týden z Kaufland Card Extra kajzerka multicereální za 2,90 a Gianna tuňákový salát za 29,90. Nyní v Kauflandu.
12: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
13: Volá vaše nádobí o pomoc.
12: So what?
13: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
14: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si kuchyň spolehlivými malými spotřebiči ETA a už

0: až 30%.
1: Hned tam jedu.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
4: A to není běžný?
3: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
5: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
6: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Wow.

0: Gloss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
1: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
2: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
3: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Abych do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra kajzerka multicereální za 2,90 a Gianna tuňákový salát za 29,90. Nyní v Kauflandu.
0: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
7: L'Oréal Paris uvádí.
8: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
7: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
8: Když září moje vlasy, zářím i já.
7: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
9: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
10: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
11: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
12: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
15: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
16: 7 days okolo Oreo.
17: Oreo uvnitř 7 Days?
16: Cože?
17: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
18: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
19: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
1: volá vaše nádobí o pomoc.
19: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
22: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
23: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Wow.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé

0: Pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bulharní.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vysokorychlostní multistyler Siguro nebo tablet Samsung Galaxy s umělou inteligencí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
5: Tak mě napadlo, co kdybychom chovali žáby pro Francouze?
6: Tady mi přenka nepotrete.
5: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
0: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
10: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90, Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
12: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
13: Teda, Alenko, to voní báječně.
14: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Partners Banka.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Jaho. Ne. Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marina za 21,90, panzány těstoviny při koupi od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor Aviváž při koupi od 2 kusů 79,90 za kus. Bila.
13: V Datartu objednám
14: a na půl hoďky vzarma vyzvednu.
15: Přijďte zas!
13: To byl Richard!
16: Vyzvedněte si nová sluchátka pro ničím nerušený poslech už za půl hodiny. Datart.
17: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
3: Petr,
0: Švancara,
3: Martin,
0: Hrano.
1: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po sadnotím přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

stain on her dress. DJs from Wednesday to Monday.

like a blush lip, I like.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba výhodné balení plenek Huggies se slevou 25% jen za 459 korun. Allegro.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba set pračky a sušičky AEG pro šetrnou a precizní péči o prádlo všeho druhu. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Přemku, jenom jsem z okresu.
8: Z finančáku?
9: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
8: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
7: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde politvuje, no.
10: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
11: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Fio.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formil prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalage. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučina XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Unihobby. Domulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupí 4 pytlů v Unihobby.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: To nemůže být náhoda.
8: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
9: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda Alenko, to voní báječně.
13: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
14: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
15: Hned tam jedu.
14: Datart.

0: na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Hey, hey, hey, whoa, na, na, na, ooh.

co obléká si místní kněz. Láska mě blázněmi táhla za ní, při myšlenkách říkám si cash. Padreho uspal jsem odvarem z máku, místom, že pokojně spí. Já

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
2: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
3: A běhej, rozpohybos třeba.
0: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
4: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vysokorychlostní multistyler Siguro nebo tablet Samsung Galaxy s umělou inteligencí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
10: Teda, Alenko, to voní báječně.
11: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
12: To je ta země zaslíbená.
13: A co budeme jíst, praotče?
12: Objednám košík.
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Kaufland.
17: Prosečník, který není spocený.
18: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
19: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od dvou kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.
21: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
22: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si kuchyň spolehlivými malými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
23: Hned tam jedu.
22: Datart. Opravdový elektrospecialista.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
26: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
0: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bezlepkové za cenu běžných. Jen tento měsíc. Albert.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
2: Ne, vyprané v Pervolu.
1: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: kanka.
1: Očko tě zve do kina.
2: Kam jedeš, ano?
3: Do Berlína.
2: Nemáš kluka?
3: Nemám.
2: To je fajn.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
2: Smysl, že jsi být sama.
3: Možná nechce. Já nevím.
2: Já nevím.
3: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle text.

svedli musíš zažít. Režim nerušit, ať se mi daří, ey. Pořád jsem hladový a nevím, jestli jsem mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale...

0: To je mega dobrý, ale víš co, ještě dobrý? Tam je ten výhled, tam. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak mi

Jan Sojky. Jan Sojky. Nechci čáru, dělám Sojky. Dělám Sojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám Sojky.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev 48 kapsiček Whiskas se slevou 19% jen za 389 korun. Allegro.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar Krups, podlahovou myčku Roventa nebo sadu nerezového nádobí Tefal. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
8: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.

0: Stránka.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marína za 21,90, panzány těstoviny při koupi od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor Aviváš při koupi od 2 kusů 79,90 za kus. Byla.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Přemku? Jenom jsem z okresu.
4: Z Filančáku?
5: To bude kvůli ty faktuře zahnuj.
4: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
3: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
6: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
7: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
6: Fio.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: Unihobby.
10: Domulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
11: Datart nákupy. Až s 20% slevou si můžete dopřát velké spotřebiče LG.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
16: Nulka.
17: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
18: Teda Alenko, to voní báječně.
19: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
20: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky tela. Tena.
21: Soutěž Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Přemku, jenom jsem z okresu.
2: Z Finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
1: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
3: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
0: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIObanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIObanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: FIO.
4: V Tetě je extravárka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vysokorychlostní multistyler Siguro nebo tablet Samsung Galaxy s umělou inteligencí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
7: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
8: Teda, Alenko, to voní báječně.
9: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík.
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90, Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
18: Unihobby.
19: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
20: V datártu objednám
21: a na půl hoďky zdarma vyzvednu.
22: Přijďte zas!
23: To byl Richard!
24: Vyzvedněte si nová sluchátka pro ničím nerušený poslech už za půl hodiny. Datárt.
25: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučina XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
27: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
28: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
29: Tady jsme!
30: Oh. Trosečník, který není spocený.
28: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
31: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
32: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
33: Už žádný, mami, restartuj to.
34: Už se mi nesekne při penalti.
33: Už nespane, když paříme s klukama.
32: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dán,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

Asi jsem rodinný typ. Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkám mu alimenty si nech, nepotřebuju tě, táhni, sám to zvládnu, cca 8 let zpátky, od té doby o něm nevím, ani nemám zájem. Neznáš, nebyl, nemůžeš vědět, nechápeš, málo kdo tě fakt podržet dokáže. Kde nebyli rodiče, starali jsme se o sebe navzájem. Zvedněte ruce, kdo to taky znáte, vím to, že není vás málo. Cash před Amavru a bros před prachama, amen.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba tichou pračku Bosch s oceněním kvality D-Test a parní funkcí pro vyhlazení prádla. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
2: Tady mi třenka nepochlete.
1: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
3: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exkluziv při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Bila.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Unihobby.
8: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus při koupi 4 pytlů v Unihobby.
9: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: To nemůže být náhoda.
12: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
13: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
14: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
15: Teda Alenko, to voní báječně.
16: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
17: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenaland. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Česko, Londýn, Miláno, Madrid, Vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslej v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plány.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
2: Tady mi všem to nepochvete.
1: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
0: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
4: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
5: Teda Alenko, to voní báječně.
6: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne.

0: Vitana.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vysokorychlostní multistyler Siguro nebo tablet Samsung Galaxy s umělou inteligencí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Kaufland.
11: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
12: Ne, vyprané v Pervolu.
11: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
18: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
19: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: banka.
1: Tady jsme!
2: Oh! Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marína za 21,90, panzány těstoviny přikoupí od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor a Viváš přikoupí od 2 kusů 79,90 za kus. Byla.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: V Datártu objednám.
8: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
9: Přijďte zás!
7: To byl Richard!
10: Jen půl hoďky od vás jsou nové extrémně odolné chytré hodinky Samsung. Datártu.

0: Si vítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Právě, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

zraky. Je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bulharní.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev stavebnici Lego Batmobile se slevou 10% jen za 3499 korun. Allegro.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: Unihobby.
6: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Perto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Unihobby.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vysokorychlostní multistyler Siguro nebo tablet Samsung Galaxy s umělou inteligencí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
6: L'Oréal Paris uvádí.
7: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
6: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
7: Když září moje vlasy, zářím i já.
6: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
8: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
9: Hello, hello, it's Robbie Williams.
8: I brought something delicious.
9: Felix!

0: pozvánka.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Wow!

0: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Vikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Návykový látky, až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Nech do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
2: Tady mi všechno nepotřebujete.
1: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
0: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba set pračky a sušičky AEG pro šetrnou a precizní péči o prádlo všeho druhu. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda, Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
7: Ne, vyprané v Pervolu.
6: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučna XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Bila.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
14: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Gazbanka.
1: Myu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový

0: Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zás!
1: To byl Richard!
4: Vyzvedněte si nová sluchátka pro ničím nerušený poslech už za půl hodiny. Datárt.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Monikuba Gárovou,
2: Jakuba,
5: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
2: Tereza,
5: Maškova,
2: René Dan,
5: Monika Tymková,
2: Petr,
5: Švancara,
2: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: A dej do ní svoji navíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Hodně se o tom mluví. Mnozí se ptají, jestli ještě bude pořad s necenzurovaným randěním. Tak jsme tady. Pořad

0: Císařovi nové šaty se stal oblíbeným. Neprohlížíme jen korunovační klenoty, ale celý šatník. Vítejte v pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto seznamovacím pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
1: Kolik si jich odtud můžu odvést?
0: Jen jednu.
2: Mohla bych to mít každé ráno v posteli? Možná.
1: Nejspíš si myslíš, že ráj neexistuje, ale tak to není.
2: Ty oči.
1: Hraje si s námi. To je úchylné.
0: Nezadaní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny, ať zatočí ptákem. Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíme oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
2: Je příjemné vidět veselý penis. Cililililink.
1: Cítím odhalenou přitažlivost.
2: Je to naprosto úžasné.
0: Naked Attraction Švédsko. V boxech za mnou je směsice dívek i chlapů. Zdánlivě se od sebe liší. Jedno však mají společné. Hledají lásku. A proto se rozhodli se vysvléct. A to všechno kvůli šanci na rande s touto krásnou dívkou.
2: Jsem nevyléčitelný romantik. A myslím si, že mám naděje do budoucna. Jmenuji se Linda, je mi 44 let a pocházím z Västerasu. Pracuji jako sociální pracovnice s dětmi a mladými lidmi. Mám děti ráda, sama mám 4. Přátelé by mě popsali jako okouzlující a zábavnou. Mám ráda zvířata, ale kočku nemůžu mít. Tak jsem si pořídila želvu z Kalmana. Rád si hraje s kuličkama. Musím to říct znovu. Želvák z Kalman si rád hraje s kuličkama. Takže má tyhle kuličky. No, prostě. Pojď sem. Máš perka v nožičkách? Tak pojď. Mým hlavním koníčkem je zpěv. Zpívání zbožňuju. Je to moje oblíbená činnost. Hodně zpívám doma. Většinou vyrazím do města na karaoke. Uvolním vše, co v sobě nosím. Ráda se pohybuju venku, cítím se svobodná. Jsem pansexuální, to znamená, že se neřídím pohlavím. Nehledím na zájmena, ale na chemii. V této chvíli mě přitahují muži. Nicméně se to může změnit. Co se má stát, to se stane. Bum.
0: Lindo, vítej v našem pořadu. Stojíš před barevnými boxy. Jak se cítíš?
2: Jsem trochu nervózní.
0: Popiš nám svého vysněného partnera, u kterého najdeš skutečnou lásku.
2: Musí mě umět rozesmát. Měl by rád chodit ven a cestovat. Vydávat se na road tripy.
0: Jsem zvědavá. Jsi pansexuální. Co to je? Jak to popíšeš?
2: Jde mi spíš o člověka a chemii. Mezi mnou a tím, se kterým se vídám, to prostě musí klapat.
0: Proč náš pořad?
2: Chci zjistit, co tu najdu.
0: Jsi velká faninka karaoke.
2: Ráda zpívám, kdykoliv je to možné.
0: Večer si chodíš zaspívat. Popiš mi takový večer.
2: Nemusíme pít alkohol, prostě si zaspíváme a užijeme si to. Je to krásné.
0: To zní naprosto úžasně. Doufám, že si tu někdo bude chtít s tebou zaspívat. Opravdu si to přeju. V těchto boxech je 5 lidí, kteří touží jít s tebou dnes večer na rande. Zatím je jich 5. Postupně vybereme toho, kdo dostane tuto možnost. Řekni mi, jsi připravená učinit tato těžká rozhodnutí?
2: Jdeme na to.
0: Začneme. Zvedněte stěny.
2: Páni,

0: bože, to je nádhera. Jak říkáš, po hlavním orgánům. Ženský orgán bývá růžička a u muže je to penis. Takže růžička a penis. A tak to zůstane. Máme několik penisů a růžičku. Připomíná růžičku. Ráda bych se podívala na žlutou barvu. Co tě tam táhne? Vidím propíchnutý pupík a taky nalakované nehty. Moc se mi to líbí, má moc hezké nohy.
1: Co se ti na nich líbí? Jak má vypadat pěkná noha?
0: Upravená. Musí být vidět, že se o ně staráte. Pilování staré kůže. Zbožňuju masáže nohou a podobně.
1: Vystrčíš nožku? Žlutá barvo?
0: Moc hezká. Úžasná.
1: Na žluté barvě se ti líbí hodně. Líbí se ti ještě něco?
0: Má pěkné nohy a taky penis.
1: Vše je pěkné a upravené. Půjdeme dál?
0: Ano. Ráda bych se podívala na modrou.
1: Opravdu? Máme tu růžičku.
0: I tady je piercing, zajímavé.
1: A ty? Máš nějaký?
0: Nemám, ani bych si na ní netroufla, je to vážně odvážné.
1: Co říkáš na nohy? Máš ráda pěkné nohy?
0: Jsou pěkné a přesně tohle chci.
1: Co bys s nimi dělala?
0: Masírovala bych je a nechala se masírovat.
1: No to není špatné. Věděli jste, že chodidla mohou být erotogenní zónou? Existuje dokonce vzácný syndrom nožního orgazmu. Zažívala ho 55-letá Holanďanka. Dochází k němu při stimulaci chodidel. Ta se míšními nervy šíří do oblasti genitálií. Tělo ji zamění za sexuální rozkoš, což může vyústit ve vyvrcholení. Modrá přednožíš? Přiblížíme se a sáhneme si.
0: To je příjemné.
1: Dobrá, hotovo. Tak a je to. Tak můžeme pokračovat?
0: Podíváme se na tetování zeleného. Mám ráda tetování.
1: Máš ho taky?
0: Ano, mám několik moc pěkných. Vidím skalmana. Moje želva se taky jmenuje. Moc pěkné nohy, dokonce i boky, pěkně udržované. Ruce jsou také moc pěkné.
1: Myslíš, že to tetování pokračuje i na zádech?
0: Má ho i na lítkách. Asi je tam napsáno Marabu.
1: Je to něco jako malý billboard.
0: Velmi pěkné, jsou tam i barvy.
1: Zelený můžeš se otočit a my půjdeme dál. Červený nebo fialový, vyber si.
0: Tak tedy fialový. Oblast penisu je pěkně upravená. Na nohách má jemné ochlupení.
1: Líbí se ti?
0: Tak jich trochu mám. Vytrhávám si je.
1: Ha, tak to jsi dobrá. To ne.
0: Au.
1: Chceš partnera, který tě rozesměje? Měli byste se spolu bavit. Co tě rozesměje?
0: Trošičku zvrácený humor, takový, na kterém si musíš dát záležet.
1: Fialovi, zkus nás rozesmát svým tělem. Je to těžké. No, když se opije, tak to určitě zvládne.
0: Je to dobré. Ten tanec se mi líbí.
1: Dobře, zatím zadám to všem boxům. Jak byste někoho rozesmáli? No, podívej se na zeleného. Pěkné. Jste báječní. Líbí se mi to. A zbývá nám ještě jeden. Červený. Má více ochlupení.
0: V pořádku. Ruce jsou moc hezké. Pěkné. Hebké a příjemné. Velmi. Velmi hebké.
1: Jak obvykle masíruješ? Jen mě to zajímá.
0: Jasně.
1: No, to se posadí.
0: Ruce obvykle otočím a pak sjíždím dolů.
1: A v nohách a rukách je hodně citu.
0: Jistě dostávám se k masáži chodidel, nohou a podobně.
1: Zeptám se všech boxů. Máte rádi masáž nohou? Dobrá. Modrá si není jistá. Žlutá barva ji zbožňuje. Fialový taky. Zajímavé, zajímavé. Lindo, prohlédla jsi spodní části těl. Čeká tě těžké rozhodování. Postoupit mohou jen 4. Takže jsi připravena se rozhodnout?
0: Myslím, že ano.
1: Milá Lindo, kteří 4 postupují?
2: går vidare.

0: Je to těžké. Chci si nechat zeleného. Ty pohyby šinkanzenu jsou docela příjemné. Líbí se mi. A červený. Žlutá barva. Byl tam pozitivní přístup.
1: To ano. A ještě tě zaujaly nechty.
0: Ano, to je pravda.
1: Zajímavé.
0: A fialový.
1: Růžička vypadává. 24letá Lin z Alfty. Vítám tě. Co na to říkáš, Lindo?
0: Jsi moc pěkná, byla to těžká volba. Nakonec rozhodla masáž nohou. Nemám moc ráda masáže.
1: Pracuješ jako kuchařka a také drag king.
0: King. Je to spíš takový koníček.
1: Aha, fantastické. Jsem moc ráda, že jsi přišla se podělit o své tělo. Moc ti děkuji za účast.
0: Ještě tě obejmu. V pohodě. Zajímavý zážitek. Rozhodně je můj tip. Byla by zábava jít na rande. Ta hezká slova o těle mě potěšila. Naučila jsem se ho milovat, ale asi jí chybí moje osobnost.
1: Teď to bude zajímavé. Brzy opět zvedneme stěnu. Co říkáš na horní části těla?
0: Nejradši mám trochu ochlupenou mužskou hruď a bradavky, se kterými si můžu hrát.
1: Máš citlivé bradavky?
0: Mám je propíchnuté.
1: Piercing v bradavkách mě trochu zajímá. Nepřivádí tě k šílenství?
0: Opravdu to bolelo.
1: Vážně?
0: Nejhorší věc, jakou jsem kdy dělala.
1: Zajímavé. Bude to zajímavé a napínavé. Připravená?
0: Ano.
1: Teď se budou dít věci. Prosím, abyste zvedli stěny.
0: Wow. Pani, podívej se.
1: Jsou trochu zvláštní, že?
0: Naprosto úžasní.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days, dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba výhodné balení plenek Huggies se slevou 25% jen za 459 korun. Allegro.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vysokorychlostní multistyler Siguro nebo tablet Samsung Galaxy s umělou inteligencí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od dvou kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Byla.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
7: Tady mi všem to nepochlete.
6: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
0: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalage. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
9: Unihobby.
10: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Perto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
13: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: 18.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maškova,
17: René Dan,
18: Monika Tymková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrano.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Abych do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
22: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
23: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
24: Připravená? Ano. Teď se budou dít věci. Prosím, abyste zvedli stěny.
25: Wow.
24: Páni, podívej se. Trochu zvláštní, že? Naprosto úžasný. trochu chlupů, bradavky a piercingy. Páni,
1: na koho se podíváme?
24: Přitahuje mě žlutá barva.
1: No tak se na něj podíváme.
24: Co vidíš? Vidíme penis, ale i prsa, což je velmi zajímavá kombinace.
1: Jo?
24: Má všechno. Přesně tak. Je tu celý balíček.
1: Máš zkušenosti s transsexuály?
24: Ano, mám. Chodila jsem s jedním, který přešel z muže na ženu. Bylo to úplně stejné. Asi díky tomu jsem si uvědomila, že láska je zatraceně krásná.
1: Pansexuál asi nehledí na pohlaví. Prostě se řídíš přitažlivostí. Je to tak, že?
24: Je mi to docela jedno.
1: To zní naprosto úžasně. V podstatě máš plno možností. Kam se vydáme teď? K jaké barvě?
24: K fialovému.
1: Dobrá. Má tetování velké medvědice.
24: Moc pěkné. Další má na paži. Můžeš otočit ruku?
1: Pěkné.
24: Moc pěkné, lehce hororová tematika.
1: Jsou to horory? Tak trochu.
24: Ale moc pěkně udělané.
1: Díváš se na horory?
24: Zbožňuju je.
1: Opravdu?
24: Moji partneři to moc neocenují.
1: Tenhle se tváří spokojeně. Je to zábava. Bylo by pěkné ležet a dívat se na strašidelné filmy a přitom se mazlit.
24: Rozhodně mám moc pěkné bradavky.
1: Co říkáš na mužský hrudník?
24: Nejlepší je tento. Můžu do něj kousat, hrát si s jazykem a tak podobně.
1: Ano, kousat bradavky. Ano, on souhlasí. Muži a ženy si jsou velmi podobní, i co se týče prsou. I když ženy je mívají větší a kojí, jsou si však podobnější, než by se zdálo. Bradavky jsou u mužů i žen tvořeny stejně. Mají stejný počet nervových vláken. Mužské bradavky mají i mléčné žlázy, které obvykle nejsou aktivní. Zvýšená hladina hormonu prolaktin však může ve vzácných případech vyvolat tvorbu mléka i u mužů, tudíž existují muži, kteří mohou kojit. Půjdeme dál? Kam teď?
24: K červenému.
1: Opravdu?
24: Ano, máme tu pěkné bradavky. Perfektní na hraní.
1: Líbí se ti ještě něco?
24: Skvělé boky. Výrazné.
1: Je to penis, nebo jak tomu říkáš?
24: Ano, penis. A má tam taky trochu chlupů.
1: Ano.
24: Viděla jsem i chlupy v podpaždí a to se mi líbí.
1: Líbí se ti?
24: Ano, mám fetiš na trochu potu. Je to trochu zvláštní, ale mě to prostě vzrušuje. Nemusí být úplně čistý. Zadek by měl být čerstvě umytý. To je docela příjemné. Jinak nemám nároky.
1: No jistě. Červený, potíš se v podpaží? Trochu.
24: Je to pěkné.
1: Obvykle se k tomu nikdo neodhodlá. Palec nahoru za ten palec nahoru.
24: Moc pěkné.
1: Teď zelený.
24: Má pěkné bradavky a taky chlupy na hrudi. Jsou mu pěkně vidět klíční kosti. No páni, to je hezké.
1: Lindo, je čas? Ze čtyř budou už jenom tři.
24: Ano.
1: Jen ty rozhodneš, kteří tři to budou. Je to na tobě.

0: Musím si je prohlédnout.
1: Jistě, dívej se pozorně.
0: Všichni jsou nádherní.
1: Půjdeme k jednomu po druhém? Jsi si někým jistá?
0: Ráda bych se vzala červeného.
1: Červený s bradavkami.
0: Jasně.
1: Žlutá barva.
0: Spíše tedy karamelová.
1: Jo, přesně tak. Zbývají fialový a zelený. Kdo postoupí jako poslední? Musíš se rozhodnout.
0: Oba jsou hezcí. Je to tak těžké. Asi si nechám fialového.
1: Necháš si fialového?
0: Ano.
1: Chápu, že je to těžké. V našem zeleném boxu máme 28letého Levana ze Stockholmu. No, vítáme tě.
0: Máš moc hezké oči, no tedy.
2: Díky, ty taky.
0: Děkuji.
1: Zajímají mě všechna tetování. Co se na nich píše? Je tam hodně textu?
2: To je moje modlitba. Od všeho trochu, vše je možné, vše, co je mi blízké.
1: Trochu komiksu a hodně duchovna.
2: Přesně tak. Hodně cvičím jogu, každý den medituji a dělám dechová cvičení Chi Kung.
1: A co ty na to?
0: Jsem smutná.
1: Smutná, protože se musíte rozloučit.
0: Přesně tak.
1: Rozumím ti. Moc ti děkujeme za účast.
2: Proto jsem tu byl.
0: Obejmu tě.
2: Díky.
0: Skvělé, hodně štěstí.
2: Rád bych poznal lásku. Vážně si to přeji. Na nic jiného nemyslím. Mrzí mě, že jsem nešel na rande. Byla krásná. Většinu života jsem měl nadváhu a nenáviděl své tělo. Ty pochvaly od Lindy byly velmi příjemné. Jen se mi nelíbil ten čistý penis. Mohli být přímočaré a říct, že mám prostě pěkné péro. Beru, co se dá. No, co na to říct?
1: Lindo, nyní uvidíš úsměvy, možná i pohledy. Jak moc jsou pro tebe důležité?
0: Pohled je asi nejdůležitější. Vidíš jiskru, třpit a osobnost.
1: Jistě? Oči jsou zrcadlo do duše.
0: Ano, i úsměv je velmi důležitý. Musí působit přirozeně a vycházet zevnitř.
1: Věříš na lásku na první pohled?
0: Rozhodně, už se mi to jednou stalo.
1: Opravdu? Jen pohled?
0: Přesně tak.
1: Uvidíte úplně poprvé, co na to říkáš?
0: No, už se těším.
1: Připravená?
0: Ano.
1: Třeba se blízká na lepší časy. Možná tě čeká láska na první pohled.
0: Možná.
1: Zvedněte stěny.
0: Ty oči jsou nádherné.
1: Připravená?
0: Ano.
1: Třeba se blízká na lepší časy. Možná tě čeká láska na první pohled.
0: Ano.
1: Zvedněte stěny.
0: Wow. Páni. Ty oči jsou nádherné.
1: Lechtá tě na břiše?
0: Mám trošku motýlky.
1: Aha, mravenčení.
0: Mám moc pěkné vlasy.
1: Jo, jsou kudrnaté. Tiše žárlím.
0: Ano, kudrnaté a krásné. A ty klíční kosti taky.
1: Ano. Přejdeme ke žluté.
0: Ano, je tam ten třpit. Zrcadlo duše.
1: Zářivé oči.
0: Zlomyslné.
1: Ano, jistě. Ještě máme červeného. Doslova nás pohlcuje očima.
0: Páni, je to tak. Jako by říkal, pojď sem. No jo, taky musím flirtovat.
1: No jasně. Děláme následující věc. Hlas je rovněž důležitý. A já vím, že máš ráda hudbu.
0: To mám.
1: Pokud zaspíváš začátek písničky, mohou ji dospívat. Boxy, co na to říkáte? Žlutá krčí rameny. Budu se snažit, aby se ti to líbilo. No dobře, tak jdeme na to. Lindo, zaspívej první část. Uvidíme, jestli Fialový zaspívá druhou.
3: Tiden stannar när vi rör vid varann.
4: Åh, jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut.
1: No, tak to bylo skvělé. Jasně. Naprosto úžasné. Dobře, Lindo.
3: Jag vill vara din, Margareta.
5: Bara vara din, ska du veta.
6: Ja,
1: dobrá.
6: Bra.
1: Naser du är červený.
6: Okej, då är det röd. Kör nu.
3: Jag vill ha

0: kanske?
1: Vlastně ano.
0: Ja, faktiskt.
2: Tak teď jsem zvědavá.
3: Nu je jag väldigt nyfiken. För nu
2: je čas, Lindo.
3: Dags för dig,
2: musíš vybrat dva,
3: Linda,
2: kteří postoupí dál.
3: Som ska gå vidare.
2: Musíš se rozhodnout. Je to vážně těžké. No, ráda bych věděla, který z těchto zpěvných ptáků půjde dál. Je to těžké.
1: Vezmu si červeného. Má pěkné vlasy, oči a vousy.
2: Korálkové oči.
1: To je pravda. Ten uhrančivý pohled. A jak tak vidím, tak má i dělíčky.
2: Jsi koketa?
1: Rozhodně.
2: Kdybys mohla s červeným promluvit, co bys udělala? Krásné. Láska je ve vzduchu.
1: Líbí se mi tvůj piercing. Moc hezký. Ty kudrlinky jsou naprosto fantastické a máš nádherné oči.
2: Koho chceš vzít sebou?
1: Žlutou.
2: Červený a žlutá postupují. Ve fialovém boxu je 30-letý Fredrik z Bergkvara. Pojď k nám dolů. Fredriku, vítám tě. Řekni mi, jestli máš na paži nějaký hororový motiv.
4: Ano, hodně hororů, které mám rád.
2: Tohle je milovník hororů.
1: Přesně tak.
2: Ale žádné rande nebude.
1: Škoda, protože vypadáš neuvěřitelně.
4: To ty taky.
2: Byla to těžká volba.
1: Rozhodně.
2: Fredriku, děkujeme za účast v našem pořadu.
4: Vážně jsem si myslel, že vybere mě. Krásně mě hodnotila. Potěšilo mě, že se jí líbí moje bradavky. Kdyby chtěla, tak jí je dám. Jsem na ty své pyšný. Myslím si, že mi to dodalo sebevědomí.
2: Lindo? Je nejvyšší čas, aby se svlékla i ty. Na chvíli se s tebou rozloučíme. Po mnoha těžkých rozhodnutích si 44-letá matka 4 dětí Linda z 5 krásných mužů a dívek vybrala dva úžasné nezadané. 26-letou Elsu, která pečuje o seniory, a 33-letého umělce Matiase. Jen jeden z nich však může jít na rande a zjistit, jestli to mezi nimi jiskří, i když jsou oblečení. Elso, Matiasi, vítám vás mimo boxy. Elso a Matiasi, můžete se pozdravit. Pořádně a dlouze si vás prohlédla a teď se šla svléknout. Co na to říkáte, co očekáváte a co chcete vidět?
4: Plusem by bylo tetování po celém těle. Trochu mě zajímají prsa, chci vidět, jak vypadají. Vážně, mě to zajímá.
2: Už vás nebudu déle napínat. Přivítáme Lindu zase mezi námi. Tak, tady je máte. Má hodně tetování. Tvoji dva favorité tu stojí a mohou na tebe bez zábran zírat. Na co asi myslí? Matias?
4: Nádherné štíhlé tělo. Krásně se na něj dívá, jako bys tu přistála z nebe.
2: Nádhera. Elso, co na to říkáš ty?
5: Zajímá mě to tetování medúzy. Lidé si je obvykle dělají z nějakého důvodu.
1: Podle mě to byla silná žena.
4: Posílení.
1: Umět se zakousnout.
2: Můžeš se otočit? Chceme tě vidět i ze zadu. Líbí se vám, co vidíte?
4: Zadní část zad.
2: Bedra.
4: Hezká, hezká.
2: Pěkná bedra. Linda má malý fetiš nohou. Co si o tom myslíš?
5: Na fetiš nohou jsem zvědavá, ale neodvážila jsem se to zkusit.
2: Zajímavé. Cítím, že tu může něco vzniknout. Představí.

0: ti, kdo se dostal do finále. Tak tohle je 33-letý Matthias, zabývá se erotickým uměním. Zní to docela zajímavě.
1: Řídíš se energií, kterou máme v sobě. Možná je to strach či posílení, do kterého vstoupíš. Následuje rituál, který má podpořit vše, co v sobě chceme rozvíjet. S rituálem vzniká také umění.
0: Co na to říkáš?
2: Je to zvláštní a hlavně zábavné. Mám ráda odlišnost.
1: To já taky.
0: Zaměříme se na Elsu. Je jí 26 let a pochází z Rebro. Zajímá se o krásu, miluje cestování a večírky. Nebyla jsi se sebou spokojená?
1: Ne, jsem trans. V 19 jsem zašla za matkou, ale byl to dlouhý proces. Nenáviděla jsem se. Často říkám, že jsem začala žít před možná 3 lety, 4. Víte, předtím jsem žila v ulitě.
0: Cítíš se skvěle?
1: Nyní už ano, využívám veškeré dostupné příležitosti.
0: Teď je těch příležitostí víc. Jeden z vás půjde dnes večer na úžasné rande. Rozhodnutí je na tobě, Lindo. No, tak pověz. Co ty na to?
2: Je to strašně těžké, jsou tak odlišní. Ach jo, můžete se otočit?
0: Je.
2: No tedy.
0: Páni.
2: Přesně tak.
0: Co tě překvapilo?
2: Je to děsný, protože jsou oba tak zajímaví a nádherní.
0: No, taky jo.
2: Bezva.
0: Je to zajímavé. Chceme to slyšet. Tak kdo to bude? Koho si vybereš?
2: Je to strašně těžké.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
2: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
1: No tu sousedovou přece.
2: Proč?
1: Ne, líbí se mi.
3: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
2: Mě už nemiluješ.
3: Ale miluju.
2: Ne.
3: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
0: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
1: FIO!
4: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar Krups, podlahovou myčku Roventa nebo sadu nerezového nádobí Tefal. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
10: Teda, Alenko, to voní báječně.
11: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
12: To je ta země zaslíbená.
13: A co budeme jíst, praotče?
12: Objednám košík.
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
15: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi.

0: Mačkonem Duo Efekt.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Kaufland.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
10: Ne, vyprané v Pervolu.
9: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
11: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
12: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: pozvánka.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marína za 21,90, panzány těstoviny přikoupí od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor a Viváš přikoupí od 2 kusů 79,90 za kus. Byla.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Tady jsme!
4: Oh. Prosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Osmnáctka.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nájkový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji navíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
19: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
10: Jeden z vás půjde dnes večer na úžasné rande. A rozhodnutí je na tobě, Lindo. Ano, je to strašně těžké, jsou tak odlišní. Je to zajímavé. A chceme to slyšet, tak kdo to bude? Koho si vybereš? Je to strašně těžké.

0: tror jag väljer Elsa.
1: Assisi, vi beru Elsu.
2: Håller på Elsa.
3: Tvoje volba, ja. Patlana Elsu.
1: Ano.
2: Tak Matias.
3: Děkujeme Matiasi, že se spodělil o sebe, svou osobnost a i tělo.
4: Měj se, ať se daří.
5: V první chvíli jsem si myslel, že budu první. Skoro si mě vybrala, jenže jsem na cílové čáře zakopával. Zmocnila se mě nervozita a nejistota. Přál jsem si být spontánnější, chtěl jsem si s ní zaspívat. Byl bych odvážnější, nabídl bych jí svoje podpaží. Mohla si přivonět, je to přitažlivost nebo ne? To mluví ve mně zvíře. Chci, aby Elsa a Linda měly šanci. Cítím, že mezi nimi něco je. Přeji jim hodně štěstí a zároveň chci říct Lindě, že jsem venku, může mě najít. I kdyby mezi námi nebyla nejlepší chemie, pořád jsem tady.
3: Vypadáte skvěle. To bude rande. Jak se cítíš, Elso?
5: Těším se.
3: Opravdu?
1: Přesně tak.
3: Zajímavé. Už se těším na průběh rande. Loučím se. Takže hodně štěstí.
5: Děkujeme.
1: S výběrem jsem neskutečně spokojená. Cítím, že je mezi námi chemie. Jako osobnosti si nejspíš sedneme. Z jejího pohledu bylo jasné, že se mnou flirtuje.
5: Její hlas mi připadal velmi přitažlivý. Je velmi sdílná v tom, co se jí líbí a nestydí se za to. Odvážila se říct, že kouše něčí bradavky. A to se mi líbí. Pěkné tetování, piercing. Pro mě to jsou samé plusy. Fyzická přitažlivost tam určitě je, víc zatím nevím.
1: Jdeme na to. Na rande se moc těším. Čekám, že se dozvím víc.
5: Doufám, že si padneme do oka. Máme si o čem povídat. Určitě to bude zábavný večer.
1: Ahoj. Sluší ti to?
5: Díky tobě taky.
1: A hezky voníš.
5: To ty taky?
1: Taky mám ráda černou.
5: No tu já zbožňuju.
1: Jsem opravdu nervózní. Jsi taky tak nervózní?
5: Hrozně moc.
1: Jsi moc milá.
5: Děkuji, ty taky.
1: Elsu bych popsala jako milou, upřímnou, s vzpomínkovýma očima. A je zatraceně přitažlivá.
5: Pověz, co tě na mě přitahovalo?
1: Hned jsem poznala, že jsi trošku zvláštní, stejně jako já. Přemýšlíme nestandardně, odvážila se zbýt...
5: Zvláštní?
1: Ano. Na zdraví. Skvěle. Opravdu. Je to výborné.
5: Pověz, co hledáš ve vztahu?
1: Někoho, kdo si se mnou poradí.
5: A co to znamená, držet s tebou krok?
1: Mám spoustu energie na road tripy.
5: Popíšu se podle toho, co mám ráda. Road trip bych zařadila hodně vysoko.
1: Pěkné.
5: Mám pocit, že mezi námi byla docela dobrá chemie.
1: Jak bereš věk?
5: Věk je jenom číslo. Kolik že ti je? Pověz.
1: Trochu se napiju. To je ono, je mi 44 let.
5: No páni, nevím, co na to říct. Mému nejstaršímu partnerovi bylo 41. No je to trochu moc.
1: Ale většina lidí si myslí, že je mi kolem 30.
5: Taky bych ti tolik typla, ale určitě ne přes 40. Věk mě nezajímá, člověk se může bavit, nikdy není pozdě.
1: Ani já se neřídím věkovým rozpětím.
5: Je příjemné, že může přemýšlet o svém případném partnerovi. Nemusí hned pomýšlet na věk.
1: Mám 4 děti.
5: A je?
1: No jo.
5: No, přiznám se, že na děti moc nejsem. Víš?
1: Aha, no tak to bude problém. No.
5: A jak jsou staré?
1: Chceš to slyšet? Jednomu bude 24, dalšímu 22, třetí má 19 a poslednímu je 6. Je to ještě děťátko.
5: Tak to bych mohla být jejich kamarádka.
1: Docela jo.
5: Trochu mě děsí, že už má děti. Pro mé nervy by bylo lepší, kdybych to věděla předem, teda. To rozhodně jo. Jsem rozhozená. Půjdeme si zapařit? Co ty na to?
1: Jsem pro, ale dneska si zaspíváme karaoke.
5: To zní skvěle.
1: Rozhodně, jde se.
5: Jaké to bylo?
1: Skvělé.
5: Souhlasím.
1: Holky jdou na karaoke.
5: Jasně.
3: Porande.
2: Hej. Hej.
5: Ahoj.
3: Z té zvědavosti jsem málem umřela. Začnu otázkou. Jaké to bylo vidět ji oblečenou?
1: Páni, tohle mě napadlo, když jsi přišla. Bylo to skvělé. Báječné.
5: Linda je úžasná, člověk k ní, řekl bych, hodně vzhlíží.
3: Jenže má děti a je tam věkový rozdíl. Na co jsi myslela? Co tě napadlo?
5: Říkala jsem si, že nechci mít vlastní děti. Už má vlastní, nejspíš to cítí stejně, že už další nechce. Což mi vyhovuje. Takže mi to docela sedí.
3: Budu upřímná. Půjdete na druhé rande?
1: Potřebuju to vstřebat. Bylo mi to trapné, ach bože.
3: Bylo to roztomilé.
1: Už můžu myslet.
5: Ano.
1: Ano.
3: No, to je hezké.
1: Jo.
0: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
1: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev 48 kapsiček Whiskas se slevou 19% jen za 389 korun. Allegro.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba tichou pračku Bosch s oceněním kvality D-Test a parní funkcí pro vyhlazení prádla. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
12: To je ta země zaslíbená.
13: A co budeme jíst, praotče?
12: Objednám košík.
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
16: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou. Unihobby.
17: Domulčuje Nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
18: Unihobby.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tady jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený?
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
11: A to není běžný?
10: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
12: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
13: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
14: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

Dámy a pánové, víte, co ještě se tu bude dít? Bude to jedna velice zásadní promo nabídka. Naprosto speciální produkt. Je to fantastický čistič jakéhokoliv potrubí. Ten nejefektnější, nejsilnější, přitom tedy na bázi přírodní a přátelé velmi účinný. Takže do vašich koupelen, kuchyní, Total Clean, uslyšíte, jak opravdu senzačně je v domácnostech využíván. A i když máte malé děti, zvířecí mazlíčky, nemusíte se vůbec bát, protože nezanechává žádný zápach, jenom tady silnou čistotu. Takže opravdu univerzální čistič a to potrubí do všech koupelen i kuchyní, přátelé, do všech vašich domácností. I klidně samozřejmě na chatě můžete využít. Tam vždycky se nám stává, že tedy právě se nám ledasco usazuje a naše dřezy třeba neodtékají, vany, sprchové kouty a tak dále, a tak dále. Pochopitelně je mnoho využití, kde tento jedinečný přípravek můžete využít. Takže jsem ráda, že po velmi, velmi dlouhé době se na tento produkt dostalo. Ovšem, přátelé, tento

Univerzální a nejsilnější čistič Total Clean. Přátelé, já si vůbec nevzpomínám, kdy naposledy jsme si doplnili naše zásoby. Vždycky okamžitě se nám vyprodají, protože je to praktická záležitost, kterou můžete využít opravdu všude. No a přátelé, to je právě ono. To je ono, že tedy nejenom skutečně je na přírodní bázi, ale velmi účinný, velmi silný, nezanechává vůbec žádný zápach. Znáte to někdy opravdu z těch dřezů, umyvadel, zvlášť kuchyni, ty zbytky jídla a tak dále. Zkrátka není to vůbec nic příjemného a mnoho z nás se s tím potýká nebo potýkalo. Takže opravdu je to krásná příležitost si opět doplnit vaše zásoby a získat si opravdu ten nejšetrnější, ale zároveň nejúčinnější prostředek, který teď momentálně na trhu existuje. Obrovské tedy balení, které si od nás budete moci získat, přátelé. Takže určitě věřím, že teď už třeba myslíte na své jarní úklidy, také se chystáte určitě na chatu, nebo budete rekonstruovat a tak dále, není nic lepšího, než i třeba prevenci. To je to nejlepší, co můžete udělat, preventivně propláchnout i vaše potrubí, jak v koupelnách, tak v kuchyních. I klidně samozřejmě na chatě můžete využít, tam vždycky se nám stává, že tedy právě se nám ledasco usazuje a naše dřezy třeba neodtékají, vany, sprchové kouty a tak dále, pochopitelně je mnoho využití, kde tento jedinečný přípravek můžete využít. Takže jsem ráda, že po velmi, velmi dlouhé době se na tento produkt dostalo. Ovšem, přátelé, tento univerzální a nejsilnější čistič Total Clean. Přátelé, já si vůbec nevzpomínám, kdy naposledy jsme si doplnili naše zásoby. Vždycky okamžitě se nám vyprodají, protože je to praktická záležitost, kterou můžete využít opravdu všude. Přátelé, tak v tuto chvíli pojďme na naši promo nabídku. Naprosto specializovaný, unikátní produkt. Přátelé, Total Clean, nejsilnější univerzální čistič potrubí do všech koupelen i kuchyní. No a přátelé, také ta prevence je velmi důležitá, protože to jsou vlastně takové ty nejčastější nehody, co se řeší i na pojišťovnách. Znáte to i ucpané upračky, třeba ucpaná výlevka. To všechno může sputovat právě ty přesně záležitosti, co potom pojišťovna musí řešit. Ovšem, dámy a pánové, my se pojďme podívat, proč si Total Clean pořídit do vašich domácností nebo třeba klidně i na chatu. Tyto silné perly opravdu Total Cleanu a dokonce dnes si můžete získat 2kilové balení, vystačí až na 68 použití, to je na velmi dlouhou dobu. Pro všechny odtoky, sifony, potrubní systémy a to naprosto zachovávají životnost, takže opravdu zprůchodní všechno, jsou šetrné i třeba ke kovovým nebo měděným trubkám, neutralizují pachy. Lze použít naprosto v každém typu potrubí a není korozivní. To je důležité zmínit, takže nespůsobuje opravdu opotřebení materiálu a právě to nepříjemné koroze. No a také neohřívá tedy to potrubí, čili ani je nijak nedeformuje. Přátelé, všechno rychle, čistě a hlavně s obrovskou silou. Takže podívejte se, stačí trošička těchto silných perel, no a předtím a jak to vypadá po použití Total Cleanu. To je naprosto fantastická účinnost a už to máme osvědčeno. Vyrobeno tedy v Německu, takže patentovaná opravdu kvalita, záruka spokojenosti. No a tady vidíte to srovnání, jak to vypadá, když tedy nepoužíváte nic, anebo tedy velmi málo, jak to vypadá, když tedy nějaký běžně dostupný čistič použijete a jak to vypadá, když použijete Total Clean.
Opravdu se tu myslelo na všechno, přátelé, také, aby to nebylo skutečně takový ten klasický chemický čistič, který opravdu je nepříjemný na oči, na pokožku. Dokonce ani nemusíte používat rukavice, přátelé, při manipulaci s tímto prostředkem. Takže dámy a pánové, Total Clean, to je naše dnešní speciální promo nabídka. No a my se společně teď podíváme na video, kde vám tedy vysvětlíme,

0: jak skvěle to funguje a jak je dobré si pořídit. Takže pojďme se společně na to všechno podívat, protože to stojí za to.
1: Codziennie gotujemy, pieczemy, płuczemy i nie tylko. Myjemy ręce, bierzemy prysznic, korzystamy z łazienki, a rury coraz bardziej zatykają się mydłem, włosami, tłuszczami, resztkami. Gdy odpływ jest zatkany, woda nie przepływa prawidłowo. Kiedy tak się dzieje, pojawiają się nieprzyjemne zapachy. Środki do czyszczenia odpływów i rur mogą być tak drogie jak hydraulik. Środki czyszczące w supermarkecie są żrące, toksyczne, a wiele z nich wytwarza śmierdzące, toksyczne opary. Ich użycie może być bardzo niebezpieczne.
2: Każdy dzień varzimy, pečeme, opékáme, oplachujemy a další. Myjeme si ruce, sprchujeme se, používáme koupelnu. A potrubí se stále více zanáší mídlem, vlasy, tuky a zbytky. Když je odtok ucpaný, voda správně neodtéká. Když k tomu dojde, vznikají nepříjemné pachy. Čističe odpadních vod a potrubí mohou být stejně drahé jako instalatér. Čističe v supermarketech jsou žíravé, toxické a mnohé produkují páchnoucí toxické výpary. Jejich použití může být extrémně nebezpečné. Potrubí extrémně stvrdne, plasty se deformují, kov začne korodovat, sprchy zapáchají plísní, umyvadlo nebo vana špatně otékají. Ve většině případů musíte zavolat opraváře a to může stát majlant. Voda už neodtéká a vy nevíte, co dělat. No, zde přichází řešení. Unikátní Tube Turbo Power Pearls. Nejúčinnější čistič odpadů vůbec. Bohužel jsem měl problém s ucpaným odtokem dřezu. A velmi mě zaujalo vyzkoušet tento produkt Tube Turbo Power Pearls. A od prvního pokusu jsem viděl skvělé výsledky. Neměl jsem problém s ucpáním umyvadla a pokaždé, když pustím vodu, vychází z mého odtoku tato úžasná svěží vůně. Takže tohle je dřez, jaký máme všichni doma. A máme to tady, máme stejný problém tady dole. Může to být z vašeho jídla, může to být z vaší kosmetiky, může to být z vašeho šampónu, v podstatě z čehokoliv. A to, co děláte, je... A teď sledujte, jak se kouzlo Power Pearls děje. Začne rozkládat olej, špínu, masnotu a vlasy. Total Clean Power Pearls se nezahřívají, takže je to pohodlné, snadné, bezpečné, ale vysoce účinné. Stačí chvíli počkat, opláchnout a můžete jít. Nyní máte čisté trubky a bezpečný domov. Nevyčistí to jen tak, vyčistí to totálně. Když myjeme nádobí, vše, co zbylo na talířích a v miskách, jako je smetana, máslo, salátová zálivka, těsto, tuk nebo olej, se spláchne odtokem a stvrdne podél okrajů trubek. Přidejte čajovou nebo kávovou sedlinu, mouku, strouhanku, dokonce mídlo, saponát a potrubí se vám brzy ucpe tak, že jim neprojde ani horká voda. Tyto ucpávky jsou živnou půdou pro bakterie, které způsobují nepříjemný zápach. S Total Clean Turbo Power Pearls můžete mít během okamžiku zcela čisté odtoky a potrubí. Chtěl jsem vyřešit svůj problém s odtokem ve sprše. Netušil jsem ale, jaký typ starého vodovodního potrubí se používá. Naštěstí jsem narazil na zcela unikátní produkt, jmenuje se Tube Turbo Power Pearls od Total Clean. V létě moje trubky v našem domě zapáchají z kanalizace. Jsem neuvěřitelně šťastná, že mám Tube Turbo Power Pearls od Total Clean. S tímto produktem Tube Turbo Power Pearls se již nemusím starat o své potrubí, protože je bezpečné pro všechny typy vodovodních systémů. Total Clean je nekorozivní a nevyvolává toxické výpary. Pro účinné čištění vašich potrubních systémů a odpadů a čistou svěží vůni. Ucpaný odtok, voda už neotéká a vy nevíte, co dělat. Ve většině případů musíte zavolat opraváře a to může stát majlant. Ušetřete drahé účty za opravy a vyčištěte potrubí a odpady rychle a snadno. Total Clean Tube Turbo Power Pearls stojí jen pár korun za aplikaci. S Total Clean ušetříte peníze. A jediná odměrka zajistí, že vaše potrubí, odpady, myčka nebo pračka nebudou ucpané. Mějte své Tube Turbo Power Pearls doma a už nikdy nebudete mít problém s ucpáváním a s nepříjemným zápachem.
0: Tak přátelé, toto je fantastický prostředek a jak jsem říkala, prevence je taky hodně důležitá, často na to zapomínáme a potom právě dochází takovým těm potopám, sousedům to znepříjemní samozřejmě život, vám to znepříjemní život, pojišťovny musí přijít a řešit. Přátelé, a vidíte, že to je obrovské balení, 2kilogramové Součástí balení vždycky uvnitř najdete tedy tuto odměrku. Stačí jedna odměrka do každé výlevky, klidně preventivně do dřezu v kuchyni, samozřejmě do umyvadla, do sprchy, do vany. Velmi jednoduše se používá. Vidíte, že to je absolutně 100% hygienická záležitost a slyšeli jste, když jsme zkoušeli, že opravdu i velmi příjemně to voní, takové citrusové vůně, takže nezanechává žádný chemický zápach. No a pochopitelně mnoho z našich kolegů a kolegyň už ho má doma a opravdu já si ho budu se taky pořídit, protože mě se tady před pár lety opravdu stala velice nepříjemná záležitost a nerada na to vzpomínám, ale zase ve spojitosti s tímto produktem si na to vždycky vzpomenu. No a právě, že se mi vyplavilo všechno do koupelny. No a protože v té době já jsem žila sama, přátelé, tak si dovedete představit, co to způsobilo. Opravdu, takže i pro vás, kdo právě, milé dámy, třeba nemáte partnera, žijete sami, skutečně takové události, abyste jim předcházeli, chce to, aby veškeré vaše potrubní systémy, všechny výlevky, pračka, myčka, tak mě to napadá všude, můžete použít samozřejmě a snadno využít tyto silné perly. A přátelé, v tuto chvíli tedy samozřejmě linky jsou zatím obsazené, takže prosím, vydržte, hlavně nezavěšujte, za chvilinku to způsobíme, spustíme, vidíte, není korozivní, žádné ohřívání, velmi silný, velmi účinný na tedy přírodní bázi, takže přírodní tedy vůni po citronech vydává, takže opravdu budete 100% spokojení, přátelé, a hlavně strašně dlouho tu nebyl tento produkt, Total Clean tu nebyl velice dlouho. Takže opravdu já bych vám doporučila dnes si ho získat 2 kila. 2 kila, když si už uvědomíte, kolik vás to ušetří starostí. Protože, přátelé, dámy a pánové, 885 korun, to je fantastické. 68 použití, ty 2 kila. Na 68 použití. Takže za 3 momenty zprovozníme opět naši linku a bude možné se dovolat. Ještě 2 chvilinky. Doufám, že už všichni předvytáčíte číslo. Ještě 1 chvilička, 100 možností. Must have, naprosto nezbytný produkt do všech domácností a startujeme právě teď. Přátelé, 2 kila, tedy těchto silných perel, jak vidíte, Tube Turbo Total Clean, známá německá značka, která tedy zaručuje opravdu kvalitu, spokojenost. Tady samozřejmě vidíte. No a přátelé, tedy 2 kila tohoto produktu, který je absolutně, já bych ho předepisovala do všech domácností, tak nějak automaticky by měchom měli být tedy k dispozici. A přátelé, protože linka je opravdu teď v současnou chvíli přetížena, zprovozňujeme také automatický systém. To si myslím, že je dobrá zpráva a že toho tedy také můžete využít a můžete volat a také právě přes tento způsob si zajistit. Většina z vás už okamžitě využívá své šance. Možná někteří z vás totiž už jste vyzkoušeli, ale já opravdu snad před rokem, nebo nevím, kdy to bylo, ale je to hrozně moc dlouho, kdy jsem ho opět měla možnost alespoň pár kusů vám tady představit a nabídnout. A přátelé, 100 kusů, to jsme si udělali tedy slušnou zásobu. No, čekali jste dlouho, ale budete velmi odměněni. 885 korun, 2 kila. Přátelé, dámy a pánové, až 68 použití, tady to vidíte. Takže skutečně na velmi dlouhou dobu, no a stačí opravdu 1 odměrka, pokud zrovna tedy nemáte ucpané právě nějaké potrubí nebo výlevku. Pokud ano, tak tam rozhodně aspoň 2 a opakujte zhruba po hodince znovu celý proces a budete mít záruku, že opravdu všechno je čistěnké, dokonale byly jakékoliv tedy ucpávky a jakákoliv špína, usazeniny. To všechno tedy bychom mohli očekávat, tak všechno se vším si Total Clean poradí. A přátelé, my budeme pokračovat, jak jednoduché je tedy používat Total Clean, jak dobré je si udělat tu prezenci a jak proto byste si opravdu všech těch 100 možností nesměli naplno využít. Přátelé, takže jdeme na další video, kde tedy jsou i zkušenosti.
2: Power Perls obsahují 5-fázový aktivátor včetně výkonného profesionálního čističe, nečistot a mastoty, odstraňovač vodního kamene, mechanismus spožděného uvolňování, neutralizátor bakterií, bakterií a závachu a jemný deodorant pro vaše trubky. Na trhu je spousta přípravků na čištění ucpaných odtoků a bohužel přicházejí s drsnými výpady a toxickými pachy. A vy musíte nosit rukavice a bát se o svoji kůži. A já mám rodinu, mám malé děti a nechci se tím trápit. Total Clean přišel s tímto novým produktem s názvem Cube Turbo Power Pearls a přichází i s takovouto svěží vůní. A nemusím nosit rukavice, nemusím se obávat toxicity ve vzduchu, když čistím odtoky. Je to skvělý produkt. Cube Turbo Power Pearls odstraňuje nepříjemné pachy a udržuje odtok čistý. Cube Turbo Power Pearls dokáže vyčistit jakýkoliv odpad ve vašem domě, od myčky a kuchyňského dřezu až po koupelnový dřez, sprchové kouty, vany a toalety. Není nutné, aby děti nebo domácí mazlíčci opouštěli místnost. Můžete vyčistit sprchu a přitom si čistit zuby u umyvadla. Zde je to, co Total Clean Cube Turbo dělá. Rozbije špínu a masnotu, uvolní všechny trubky od toho všeho, co je uvnitř. A nyní můžete vidět, že trvale funguje po dobu 40 minut. Mám opravdu starý dům a potrubí jsou opravdu ucpaná. Potřebuji často volat instalatéra, což stojí spoustu peněz. Bojím se použít jiné produkty, protože by mohly prasknout trubky. Pak mi dcera přinesla Cube Turbo Power Pearls. Power Pearls mi uvolnili záchod, udržují mé odtoky čisté a potrubí příjemně voní.
0: Přátelé, já si myslím, že je také důležité to, co bylo právě teď v tomto videu zmíněno. Když máte malé děti, mazlíčky, často nemůžete některé třeba silnější prostředky používat, protože jsou příliš chemické. Přátelé, nemusíte si dělat starosti, opravdu získáváte si své pořadí, svůj Total Clean, protože opravdu je to potřeba a do každé domácnosti by měl být k dispozici. Dámy a pánové, viděli jste, že nejdůležitější je prevence, protože když to necháme zajít daleko, jako kdysi tedy já, protože jsem ještě nebyla zkušená, byla jsem mladá, říkám, žila jsem sama, takže přátelé, okamžitě jsem měla vytopenou koupelnu, ale úplně všechno jsem v té koupelně měla. Takže na co si můžete vzpomenout, což samozřejmě nechci vás nějak znechucovat, ale to jsou přesně ty události, kterým chceme předcházet. Proto je potřeba přesně takových produktů, které jsou dokonalými čističi, ale nespůsobí koroze. To je velice důležité. Nepoškozují nějak trubky, ať už jsou měděné, nebo z jakýchkoliv materiálů z plastu. Ani neohřívají tím tedy svým účinným vlastně rozkládáním oleje, mastnot, vlasů a tak dále a tak dále. Přátelé, to všechno, co se v našem potrubním systému usazuje nebo v našich výlevkách a často tedy to způsobuje i ten velmi nepříjemný zápach také v kuchyních, pochopitelně. Co dál? Co následuje dál, když se stane, že nemáte vyčištěno, že právě se něco vylije, přeteče, přátelé, vytopíme sousedy, pak se musí malovat všichni, my, oni. Přátelé, to jsou obrovské náklady. Není lepší jedna odměrka jednou za měsíc, vždycky v kuchyni, v koupelně, všude, kam to jde, do myčky, viděli jste u pračky výlevky, všude tady to můžete vyzkoušet a tyto silné perly a právě tedy Total Clean vyzkoušet a máte vystaráno. A až na 68 použití, takže na velmi, velmi dlouho. Samozřejmě můžete si odsypat tam, kde to potřebujete využít, tam si je můžete vzít sebou, přátelé. Ale takovéto produkty, které by nedráždily naše dýchací cesty, naše pokožku, na které ani nemusíte používat žádné rukavice, opravdu takových je velmi málo a ještě nechávají tu příjemnou citronovou vůni. Takže opravdu všechna nejí to má, přátelé, pokud byste se chtěli podívat, jak vypadá, tak vypadají tedy ty perličky Total Clean, tak já otevřu toto balení. Můžeme se i s naší kamerou tady podívat, jak to vypadá. Takže v podstatě jako prací prášek, když bych to tak přirovnala, přátelé. No a úplně, když jsem teď otevřela tady právě to balení, tak krásně to potom citrono zavonilo. Velmi decentně, velmi jemně, nic silného chemického, jak třeba i u běžných osvěžovačů na to, ale to někdy znáte, to se stane, že opravdu to nemůžeme vystát, tu vůni. Tak toto je úplně něco o něčem jiném, ale důležitá je ta síla, ta účinnost. Přátelé, bez jakéhokoliv poškozování vašich potrubních systémů, nebo znáte to, že třeba si spolu řídíte nějaké opravdu designová umyvadla, dřezy do vašich kuchyní, máte novou kuchyni, rekonstruovali jste třeba, jenomže jste rekonstruovali starý byt, kde jsou právě znečištěné potrubí. A právě k takovým událostem může docházet, takže ještě než to všechno spustíte a než si to začnete užívat, tu vaši novou kuchyň a koupelnu, tak opravdu využijte Total Clean, vyčistěte všechno a budete mít jistotu, že opravdu na dlouhou dobu máte vystaráno. Přátelé, 2 kila, tedy na 68 použití, no a přátelé, 885 korun, opět tedy po velice dlouhé době, ale podívejte se se mnou na to kritické číslo. Přátelé, po 100 možností tu bylo a jsme na posledních 7 možností, no to je neuvěřitelné, to byla obrovská rychlost. Přátelé, opravdu nepřetržitě zvoní to na čísle 226, 226, 248. No a mnoho z vás je tedy trpělivých, takže opravdu jste, nepodléháte panice a to je moc dobře, to dobře děláte, protože, přátelé, skutečně toto je něco, co opravdu bychom běžně měli mít k dispozici, ale není to tak, nejčastěji máte takové ty klasiky, to jsou takové ty, že máte pocit, že vám to rozežere ruce, že opravdu vaše oči se uslzí z toho, jak reagují, ale někdy za čas prostě to uděláte a jdete do toho, jenomže třeba vaše malé děti nebo zvířecí mazlíčky pak nemůžete pár dní do koupelny vůbec pustit, protože máte strach o jejich zdraví. No tak přátelé, s tím je vším konec. Právě Total Clean byl pro takovéto chvíle vytvořen a přesně, aby zabraňoval těm haváriím, což je ten nejhorší tedy záležitost. No a přátelé, jsou to tady turboperly, které můžou za to, co vidíte teď na vašich obrazovkách. Okamžitě se dostávají naprosto všude, jakákoliv bariéra jim přijde do cesty, tu hned odstraní, buď i takto tedy vlastně pošťouchnou v tom potrubí dále, posunou ji dále a průběžně, tedy se jí úplně zbaví, úplně ji rozloží, ať jsou to olejnaté nějaké vrstvy nebo vlasy, zbytky, úlomky nechtů. Přátelé, to všechno se usazuje postupně i v našich sifonech, no a samozřejmě v kuchyni, no tak tam to vytváří vždycky absolutně nepříjemný zápach. Já nevím, jak vy, já jsem na to osoba velmi citlivá, na jakékoliv zápachy, takže já to absolutně nemůžu snést, takže já používám samozřejmě čistící prostředky a já si taky chci Total Clean tentokrát zamluvit, protože skutečně i my kolegové a kolegyně používají a jsou absolutně spokojení. A přátelé, to je ta největší záruka. Takže přátelé, pokud chcete právě Total Clean 2 kila, měli jsme tu pouze 100 možností. Říkám pouze, protože to trvalo pár minut a jsme na 4. Každou další chviličku další balení je zamluveno. Až na 68 použití pro všechny potrubní systémy, sifony, výlevky, velmi účinné hygienické řešení. Není nějaké drastické, takže opravdu žádné nepříjemné zápachy, na které byste si museli brát rukavice, nepříjemné, kdyby náhodou tedy spočinuli na vašich rukou a dokonce nejsou ani korozivní a ani neohřívají třeba plastové trubky, takže přátelé, nemusíte se vůbec bát je používat i preventivně a to je ten nejlepší způsob, jak zabránit právě tomu nepříjemnému, co často naše tedy pojišťovny řeší. Podívejte se, 2 kila. Mohla bych s ním tady začít posilovat, přátelé. 2 kila v každém balení. A tedy opravdu záleží, jak to budete používat. Ale když to budete používat jako prevenci, až na 3 měsíce, klidně 4 měsíce vám může vydržet. A ještě si můžete odsypat na chatu. Ještě 4 možnosti jsou tu pro vás. A na začátku 100. Takže dámy a pánové, tady vidíte, že zájem je obrovský, já se tady vůbec nedivím. A samozřejmě dámy, pánové, všichni zamlouváte. A velmi, velmi neobyčejná promo nabídka po dlouhé době, tedy takovýto netradiční produkt, ale který je velmi nutný a velmi potřebný v každé domácnosti. A nejenom v kuchyních a koupelnách, ale samozřejmě můžete využívat i u bazénu, na zahradě, přátelé. všude tam, kde tedy právě nějaké výlevky, dřezy, umyvadla, kde tedy používáte a dokonce i do myčky můžete čas od času přihodit pár perel Total Clean, jak jste viděli i v našich dnešních videích. Přátelé, no takže 885 korun, to je částka, na kterou jsme šli. Opravdu nejnižší možná, protože to jsou dvě. Produkt a německá značka, záruka kvality, tedy skutečně Total Clean je velmi... kusů pro vás získali, tak si toho pochopitelně...

0: Okamžitě využíváme. No a dnes tedy se povedl opravdu takový malý zázrak, že jich tu bylo dokonce 100. Jenomže teď už bývá jenom 4 a možná ti 4, kdo čekají, až se konečně ozve na druhém konci lidský hlas, anebo třeba ty 4 možnosti budou zamluveny přes náš automatický systém. To nevíme, ale už opravdu poslední čas, který ještě můžeme věnovat na této fantastické promonabíce dnešního nedělního odpoledne. Takže přátelé, krásná tedy pro vás příležitost a šance. No a vy tedy si ještě stále můžete využít toho a udělat si takovou tu domácí prevenci, kdy skutečně, zvláště pokud jste početné rodiny, přátelé, tam tedy se to děje hodně, hodně často, že se pořád někde něco ucpává. No a to je přesně ono. To je přesně ono, jak si poradíte, pomůžete, ať už žijete sami, nebo nežijete sami, nebo třeba vaši prarodiče žijí sami, nemůžete za nimi třeba jezdit každý den a třeba právě žijí někde ve starých domech, starých bytech, kde je to tedy opravdu to potrubí ucpané. No a přátelé, právě tedy pro ně taky chcete ten nejúčinnější produkt, který snadno do svých, tedy třeba sprchových koutů, do svých výlevek nebo do svých dřezů přímo a umyvadel mohou nasypat, zalít vodou. A je to, přátelé, nic víc není potřeba. A ještě velice příjemný citronový, tedy citronová vůně, která zůstane, žádný tedy další zápach nebo takový ten ostrý chemický zápach, nic takového. Dámy a pánové, no takže tak toto řešíme klasicky, takové takzvané zvony, že? No a tady tedy dáma vyzkoušela klasický chemický čistič, ale po čase používání koroze, opotřebení materiálu, rozežrání tedy těch trubek, no a to je přesně to, co tedy velice často řešíme. A podívejte se, jak klidně, s klidným svědomím můžete použít i přímo takto ve sprše. Tak to nasypete do toho kanálku a je to, přátelé. Všechny vlasy se rozloží v kuchyni, potom olejové nečistoty a nánosy, opravdu mastnota, to všechno, zbytky potravin, s tím vším si Total Clean fantasticky poradí. Takže je to absolutně nejsilnější a nejúžasnější univerzální čistič, který by měl patřit a být k dispozici v každé domácnosti. Alespoň tak bych si to já přála. No ale dnes se to mohlo vyplnit 100 z vás, dámy a pánové, nevím, co se teď děje. Stále jsme na čísle 4, nějak se mi to nezdá. Možná, že tedy teď ještě ty z automatického systému ty rezervace se nepropsaly. Ano, vidíte to, no, přesně o tom jsem mluvila. Takže další 2 a teď se uvolnila linka. Teď se uvolnila linka, přátelé, takže vy, kdo jste to třeba vzali, tak teď znovu se můžete do toho pustit. Ještě 2 možnosti jsou k využití. 2 kila Total Clean, nejsilnější tedy čistič, ale hlavně nejúčinnější a šetrný, jak k pokožce, tak i k vašim očím. Takže žádný výrazný zápach a viděli jste, že i kočička, když zvědavě přijde, když budete pouštět vodu ve vašem umyvadle, klidně můžete nasypat, vůbec nic se neděje, i vaše malé děti budou v bezpečí. Takže stále můžete volat. Já se teď loučím, přeji krásný den a na viděnou třeba zítra. A přátelé, dámy a pánové, dočkali jste se, vy kdo čekáte na svého nového praktického pomocníka. Fantastické koště, multifunkční revoluční Starly Broom, pryžové štětinky, stěrka pro dokonalý úklid bez námahy na okenní rámy, na okenní skla, na vitríny, na dřevo, na mramor, na dlažbu, na parkety, zkrátka a dobře všude i venku, i uvnitř v interiéru. Fantasticky využijete, přátelé. Takže čas na promo nabídku je tady. No a my už máme pro vás připravené video, kde pochopitelně všechny nejdůležitější informace se dovíte. Takže pojďte si ho přehrát společně.
1: Dostat nečistoty z vašich tvrdých povrchů může být dřina a obyčejné koště jen roznáší prach, vlasy a špínu všude kolem a pokus zametat na mokré podlaze udělá obrovský nepořádek. Představujeme koště Starlife, zcela nové a úžasné koště s přírodními gumovými štětinami, které uklidí téměř vše jako vysavač. Zbavte se kabelu a nepořádku s koštětem Starlife a hlavně ho můžete použít i na mokré podlaze, takže úklid rozlitých věcí není problém. Můžete ho dokonce použít venku k odstranění odolných okolních nečistot a skvrn pomocí hadice. Tajemství úžasného koštěte Starlife je ve stovkách jemných, ale silných štětin z přírodního kaučuku. Štětiny se aktivují dotykem jakéhokoliv povrchu a vytvářejí elektrostatický náboj. Štětiny působí jako magnet na špínu, zanechají každý povrch zářící.

0: Koštěte Starlife z přírodní gumy jsou uspořádány střídavě, čímž vytváří neprostupnou bariéru proti špíně a zkracují dobu úklidu na polovinu. Tlačte nebo táhněte, je to na vás. Ať už koště Starlife použijete jakkoliv, revoluční hlavice zachytí špínu, prach, vlasy i cokoliv dalšího, vše jedním snadným pohybem. A protože přírodní gumové štětiny nemohou způsobit poškození, koště Starlife je zcela bezpečné na jakémkoliv povrchu, dlaždicích, dřevěných podlahách, laminátu, dokonce i betonu.
1: Koště Starlife je extrémně odolné, takže prakticky vydrží celý život.
0: Obyčejná košťata jsou rájem pro choroboplodné zárodky a bakterie a tak těžko se čistí. Špinavé koště byste nepoužili na svou oblíbenou židli nebo pohovku, ale koště Starlife je vodotěsné, takže se snadno myje. Stačí použít mýdlovou vodu a opláchnout pro čistou, dezinfikovanou hlavu koštěte. Už vás nebaví, že váš chlupatý kamarád zanechává všude chlupy? Koště Starlife dokáže zachytit a uzamknout chlupy na gaučích, židlích, kobercích a jinde.
2: Jsem velký milovník zvířat. Mám psa a kočku. Všude mám chlupy, pořád, hlavně v koberci. S tímhle novým koštětem se štětiny proniknou do koberce a odstraní chlupy a to mi život o tolik usnadnilo.
0: Chtěli jsme koště Starlife podrobit největší úklidové výzvě, když jsme rozsypali kávovou sedlinu po celé dlažbě. Sledujte, jak drobné granule padají do spár mezi dlaždicemi. To je pro běžné koště téměř nemožné, ale s koštětem Starlife, jediným snadným tahem, se kávová sedlina zvedne ze spár mezi dlaždicemi a vám zůstane bezvadná podlaha. Koště Starlife je ideální pro úklid v kuchyni nebo v těch těsných rozích, kam se běžná košťata nebo vysavače nedostanou. A pamatujte, koště Starlife můžete snadno použít suché nebo mokré. Ale prostě nejde s obyčejným koštětem. Omeďte terasy, podlahy garáží a dokonce i příjezdové cesty. Použijte ho s hadicí pro zářivou čistotu a koště Starlife můžete otočit i použít vestavěnou stěrku pro snadné čištění kolem bazénů a oken. Půjde použít koště Starlife na mokré podlahy s tekutými čističi pro hygienicky čistou podlahu, stačí udělat druhý tah stěrkovou stranou k vysušení podlahy za pár minut. Toto je poslední koště, které kdy budete potřebovat. Získáte fantastický smeťák Starlife s obrovskou 30 cm hlavicí a stovkami pokročilých štětin z přírodního kaučuku. Rukojeť smeťáku Starlife je plně nastavitelná, přesně pro vaši výšku a úklid, který chcete provést.

praktický pomocník, kterého bych si přála opravdu do každé domácnosti pro vás. Uvidíme, kolik se nám podařilo pro tento dnešní poslední pořad získat, přátelé. A doufám, že jste teď u toho s námi, že jste nikam neodešli, že jste u vašich obrazovek, protože za chvilinku si ho tady ukážeme i naživo u nás ve studiu. Čili tento revoluční Starlift Broom, pryžové koště, které vlastně je ale také stěrkou, tak ještě abychom si shrnuli všechny informace, pojďme se tedy podívat na naši prezentaci. Přátelé, to známe, ať už máte zvířecí mazlíčky, ať už máte malé děti doma, proběhla nějaká oslava, nějaká party, jak se říká. Zkrátka a dobře, doma je to jako po výbuchu. No a vy si potřebujete pochopitelně rychle poradit. Představte si, že budete mít po ruce právě toto dokonalé multifunkční koště. Jaké jsou jeho vlastnosti? Silné, uspořádané štětiny, které jsou vyrobené z přírodní gumy, vysoce kvalitní pryže. Nastavitelná rukojeť, to znamená, ať už měříte třeba 160 jako já, nebo měříte 2 metry jako váš partner. Nastavitelná úžasná rukojeť, vestavěná dokonce i stěrka, takže neroznášíte, nebo to, co se rozlije na podlaze, tak pochopitelně se nerozlívá už dále, krásně na jedno místo, všechno rychle zvládnete, každou nehodu vyřešíte. Zcela bezpečné na absolutně všechny povrchy, protože jsou ta vlákna gumová, takže nic se nestane, nic se nepoškrábe, to znamená sklo, parkety, dlažba, absolutně všude, dostává se i do takových těch drážek, tam, kam běží, se s klasickými smetáky vůbec nedostaneme. Můžete používat v libovolném směru, je to úplně jedno, na rozdíl od klasických košťat. No a tyto štětiny jsou elektrostaticky nabité. To znamená, že všechny nečistoty se zachytí dovnitř. I zvířecí srst, i tedy cokoliv rozsypaného nebo rozlitého. Což je důležité zmínit, protože já nevím, jak u vás, přátelé, u nás doma, u nás v rodině máme spoustu alergiků a běžné smetáky vůbec nemůžeme

0: používat. Klíč je totiž v těchto štětinách, protože nejenom, že jich je tu hodně, ale jsou v určitém, tedy pravidelném počtu uspořádané, jsou elektrostaticky nabité, takže se všechna nečistota zachycuje jakoby uvnitř tohoto nástavce. Snadně se očistí, opláchne, můžete použít samozřejmě i čistící prostředky, no a můžete používat dál a dál. A určitě nejenom samozřejmě na podlahy a na zametání, ale můžete krásně i sedačky s nimi přejet, krásně tady vlasy, zvířecí srst z nich odstranit, můžete krásně si právě naleštit, nablízkat vaše dřevěné parkety. Zkrátka a dobře, tyto gumové pryže opravdu se dostanou i tam, kde málo kdo. V koupelně, pochopitelně, znáte to, jak se nám usazuje vápník, různé další usazeniny, často to drhneme různými kartáčky, různými chemikáliemi. Zkuste tento Starleaf Broom, tento úžasný smeták, toto koště, které opravdu vám ušetří mnoho práce. A přátelé, co je skvělá zpráva, že my pro vás máme dokonce i jako dárek tento přídavný malý svetáček stejné kvality, také stěrka na něm. Takže opravdu od těch nejmenších okenních tabulek nebo vašich plechových, tedy společníků, vaše auta se budou blízkat. Využijete na zahradě, u bazénu, dokonalý dosah 136 cm, tedy je nastavitelná rukojeť plus délka vašich rukou. Takže opravdu krásně si to přizpůsobíte, abyste se nemuseli ohýbat, jako jsme to viděli na předchozí fotografii. Čili jakýkoliv povrch, jak vidíte dřevo, jakékoliv textilie, dlažba, ale i na skleněné tabulky, ať už dveří, oken, nebo právě nějakého kuchyňského, či nábytku, či obývací stěny. Takže přátelé, krásně můžete využít, můžete přímo do ruky využívat i přídavný smetáček, který od nás máte jako dárek, který v tomto balení také najdeme. Takže přátelé, doufám, že už jste připraveni. Já už ano, mám tady tuto nastavitelnou rukojeť, jak vidíte, tak to vám to ukáže zepředu na kameře, aby se nám tu krásně vešla. No a vidíte, ani po celé délce se nám tu nevejde, protože opravdu tato rukojeť 136 cm, takže to je to ta největší délka, ale můžete samozřejmě zkrátit takto, když třeba právě budete umývat vaše okna. Na tu spodní část tedy potom přišroubujete a připnete toto Starleaf Broom koště, jak vidíte, velice pevné, ale měkké štětiny z pryže, vysoce kvalitní, nechybí tedy i stěrka. No a přátelé, máme tu i krásný praktický dárek a to je toto, to je ten přídavný smetáček, o kterém jsme mluvili. Opravdu fantastická záležitost. Myslím si, že využijete všichni, zvláště pokud máte zvířecí mazlíčky a malé děti. Já bych řekla, že to je absolutní nezbytnost. Každá drobná nehoda se krásně snadno se právě jejich srsti zbavíte a vyčistíte vaši domácnost i od těch klasických třeba ranních nehod u snídaně. Tak přátelé, já doufám, že tedy opravdu už máme veškerou vaši pozornost. Tady se ještě můžeme podívat, nač všechno můžete tedy toto koště využívat. Je totiž fantastický i na stírání vody, rozlitých tekutin a také těch mokrých nečistot. Čehokoliv, co rozlijeme, ať už je toho večerní sklenka vína nebo ranní smoothie, prostírání vody nebo právě nějakých jiných tekutin nápojů. Účinně sbírá a stírá vodu, samozřejmě rychle všechno uschne, čili nehrozí žádné nebezpečí uklouznutí. No a ohebná silikonovaná hlava, která se dá odejmout a je snadno omyvatelná. Čili toto multifunkční koště je nejenom na suché, ale i mokré povrchy. Ideální tedy pro jakýkoliv povrch, čistý, bezpečný, protiskluzový. Tak tedy výrobci tohoto úžasného revolučního koštěte přemýšleli. A myslím, že se to tedy skutečně podařilo naprosto fantasticky. A tady vidíte, na podlahy, na koberce, čalounění pro zběr výběr tedy srsti zvířat, na vaše schody, na zanešené bláto na vaší podlaze v předsíni. Vhodný je i na vlhké povrchy, takže krásně využijete tedy na terasách, u bazénu, na zahradách. Opravdu ideální společník. A přátelé, když to jde všecko, rychle za pár minut máte veškeré nečistoty odstraněné, úklid je za pár minut hotový, pak máte o to více času věnovat se těm činnostem, které jsou mnohem a mnohem příjemnější. Vícefunkční tedy využití, odolný a pevný, je vhodný i na mokré povrchy, je hygienický, snadno se čistí. Samozřejmě můžete přímo na podlahy nebo to čalounění nebo na koberce vaše čistící prostředky nanést a tímto úžasným a multifunkčním smetákem krásně dočistit všechno k dokonalosti. Čili pojďme ještě jednou se podívat, jak je všechno promyšleno. Design je perfektní, nastavitelná rukojeť, flexibilní hlava z kaučuku a silikonu, která tedy nejenom že čistí, ale i stírá třeba vodu z hladkých povrchů, tak aby opravdu se nerozlévala nikam dál a aby to nebezpečí uklouznutí, aby tomu bylo zabráněno. Husté čistící štětiny, to znamená, že krásně odstraňují prach, veškeré nečistoty i zašle právě takové ty v koupelnách, co se začnou tvořit, takové ty nepříjemné plísně. Krásně díky tomuto multifunkčnímu smetáku je můžete vyčistit a potom ho jenom opláchnete, ošetříte třeba i čistícím prostředkem a máte připraveno na další použití. Zvládne i zvířecí chlupy a to z jakýchkoliv povrchů i z textilí. Tak já si myslím, že přátelé, je to naprosto praktické řešení a že tedy i vy, milí pánové, určitě jste zaujati naši dnešní promo nabídkou. Já si nevzpomínám, kdy naposledy jsem měla možnost tohoto revolučního společníka vám tedy představit. Opravdu už je to velice dlouho. Dnes se nám podařilo doplnit zásoby, takže doufám, že já si dokonce myslím, že na léto zvláště jsme hodně venku. Zvenku si hodně toho přineseme domů.
1: Obyčejná košťata jsou rájem pro choroboplodné zárodky a bakterie a tak těžko se čistí. Špinavé koště byste nepoužili na svou oblíbenou židli nebo pohovku, ale koště Starlife je vodotěsné, takže se snadno myje. Stačí použít mýdlovou vodu a opláchnout pro čistou, dezinfikovanou hlavu koštěte. Už vás nebaví, že váš chlupatý kamarád zanechává všude chlupy? Koště Starlife dokáže zachytit a uzamknout chlupy na gaučích, židlích, kobercích a jinde.
2: Jsem velký milovník zvířat. Mám psa a kočku. Všude mám chlupy, pořád, hlavně v koberce. S tímhle novým koštětem se štětiny proniknou do koberce a odstraní chlupy a to mi život o tolik usnadnilo.
1: Chtěli jsme koště Starlife podrobit největší úklidové výzvě, když jsme rozsypali kávovou sedlinu po celé dlažbě. Sledujte, jak drobné granule padají do spár mezi dlaždicemi. To je pro běžné koště téměř nemožné, ale s koštětem Starlife, jediným snadným tahem, se kávová sedlina zvedne ze spár mezi dlaždicemi a vám zůstane bezvadná podlaha. Koště Starlife je ideální pro úklid v kuchyni nebo v těch těsných rozích, kam se běžná košťata nebo vysavače nedostanou. A pamatujte, koště Starlife můžete snadno použít suché nebo mokré.
3: Tohle prostě nejde s obyčejným koštětem. Omeďte terasy, podlahy garáží a dokonce i příjezdové cesty.
1: Použijte ho s hadicí pro zářivou čistotu. A koště Starlife můžete otočit i použít vestavěnou stěrku pro snadné čištění kolem bazénu a oken. Půjde pojet koště Starlife na mokré podlahy s tekutými čističi pro hygienicky čistou podlahu, stačí udělat druhý tah stěrkovou stranou k vysušení podlahy za pár minut. Toto je poslední koště, které kdy budete potřebovat. Získáte fantastický smeťák Starlife s obrovskou 30 cm hlavicí a stovkami pokročilých štětin z přírodního kaučuku. Rukojeť smetáku Starlife je plně nastavitelná, přesně pro vaši výšku a úklid, který chcete provést.

0: Dostat nečistoty z vašich tvrdých povrchů může být dřina a obyčejné koště jen roznáší prach, vlasy a špínu všude kolem a pokus zametat na mokré podlaze udělá obrovský nepořádek. Představujeme koště Starlife, zcela nové a úžasné koště s přírodními gumovými štětinami, které uklidí téměř vše jako vysaváč. Zbavte se kabelu a nepořádku s koštětem Starlife a hlavně ho můžete použít i na mokré podlaze, takže úklid rozlitých věcí není problém. Můžete ho dokonce použít venku k odstranění odolných nečistot a skvrn pomocí hadice. Tajemství úžasného koštěte Starlife je ve stovkách jemných, ale silných štětin z přírodního kaučuku. Štětiny se aktivují dotykem jakéhokoliv povrchu a vytvářejí elektrostatický náboj. Štětiny působí jako magnet na špínu, zanechají každý povrch zářící jako nový. Dívejte, tady je obyčejné koště a koště Starlife. Toto obyčejné koště a koště Starlife si poradí s hromadami nečistot a smetí. Obyčejné koště se ani zdaleka nevyrovná neuvěřitelné čisticí síle koštěte Starlife a pokročilý design koštěte Starlife jde mnohem dál. Běžná košťata mají štětiny za sebou a prach s nečistotami tak projdou hlavou koštěte, ale štětiny koštěte Starlife z přírodní gumy jsou uspořádány střídavě, čímž vytváří prostupnou bariéru proti špíně a zkracují dobu úklidu na polovinu. Tlačte nebo táhněte, je to na vás. Ať už koště Starlife použijete jakkoliv, revoluční hlavice zachytí špínu, prach, vlasy i cokoliv dalšího, vše jedním snadným pohybem. A protože přírodní gumové štětiny nemohou způsobit poškození, koště Starlife je zcela bezpečné na jakémkoliv povrchu, dlaždicích, dřevěných podlahách, laminátu, dokonce i betonu. Koště Starlife je extrémně odolné, takže prakticky vydrží celý život.
1: A pochopitelně, takovéto koště, které navíc je rozkládací, skladné, které můžete mít opravdu uloženo po ruce, je velmi efektivní a opravdu takováto košťata běžně tedy k dispozici nemáme, možná někteří ani nevíme, že vůbec jsou k dispozici. Takže pokud jste nadšení, stejně jako my a stejně jako já dnes, tak opravdu buďte u toho s námi. Tak. A to je to, co jsem chtěla vědět. A to je fantastická zpráva. 70 dnes tedy příležitostí pro vás, jak si tohoto nerozlučného už vašeho parťáka, ať už do interiéru či exteriéru, si získat. A to je tedy krásná, štědrá nabídka. To je tedy velká zásoba, kterou se nám podařilo vytvořit. No a podívejte se, toto by mohla být odpovídající částka. Nezapomeňte, že i přídavný smetáček je součástí. To je takový dáreček od nás. No a teď fantastická cena 1469 korun pouhých. Nezapomeňte, že žádné už hrbení se ani lezení někde po schůdcích, po žebřících, když budete třeba venku umývat okna, krásně to zvládnete přímo tedy ze spodu, protože tato rukojeť je až na 136 cm roztažitelná. A přátelé, dámy a pánové, přestože už tři možnosti byly využity, my teď pro vás uděláme maximum a částku ještě vylepšíme. Připravte se, protože to bude 50% sleva, ještě víc než 50%. 735 korun. To je částka už ale opravdu konečná. Níže už to nejde, přátelé. A vy už voláte jedna za druhou, jeden za druhým, já se nedivím. No a teď jedno k nám domů, jedno musím pořídit mamince domů. A dcera už taky bydlí teď sama s partnerem, takže samozřejmě všem se vám bude hodit toto multifunkční koště. Naprosto revoluční tady záležitost. Zdá se to, ale přesně v takovýchto detailech tkví ten efekt a to, co potřebujeme každý den využívat. Vidíte, znovu tedy velmi úžasná délka, plus když připočítáte délku vašich rukou a 136 cm, to je ta maximální délka v této části, pochopitelně tedy tu násadu. Připevníte, milí přátelé, no a můžete krásně používat. Nezapomeňte, že tento kartáč na konci má i úžasnou stěrku. Právě proto můžete tedy krásně naleštit i vaše auto, můžete krásně umýt, vyčistit okna, okenní rámy, krásně v koupelně, po celém sprchovém koutu, od stropu až dolů. Můžete všechno vyčistit, i ty spáry, už třeba zašlou špínu, kterou jste si mysleli, že už zkrátka a dobře se nepovede odstranit. No a nezapomeňte na dáreček, přídavný smetáček, velice úžasná záležitost třeba na sedadle, počítačky, na tady váš nábytek a na zvířecí srst. Takže fantastická záležitost, přátelé. A ještě jednou pojďme si tady říci tu jednu důležitou věc. Vy to znáte, jestli máte ve vaší rodině alergiky, tak víte, že košťata prakticky nelze. Že většinou pouze vysavače, jenomže to není jenom tak nějaké koště. Opravdu toto koště je multifunkční. Tady vidíte, že všechna vlákna jsou tedy z té nejkvalitnější pryže. To znamená měkkost, ale přesto velmi elektrostaticky nabité. To znamená, že všechna nečistota, špína, chlupy, prach, pyl, to všechno se usazuje vevnitř, čili to nerozprašujeme jako u běžných smetáků do celého prostoru. A proto tedy to znovu zmiňuji, protože u nás doma vůbec, já bych s klasickým smetákem vůbec nemohla domů přijít, partner, synek,

taky velmi alergičtí na prach, takže vůbec nemůžeme tady tyto produkty používat. Toto je jeden z těch, které používat bych mohla a taky bych si přála, protože je opravdu skvělý, senzačně funguje. Máme už i od vás spokojené recenze, jak z České republiky, tak ze Slovenska, takže to víme, že i vám už funguje. Kdo jste tedy v minulosti měli možnost si tento revoluční smeták Starlif Broom opravdu od nás získat. Takže pro ten nejdokonalejší úklid, ale bez nějaké větší námahy. A podívejte se, jak maličkatá je ta krabice, do které se vám všechno to, co tu vidíte, vejde. Takže opravdu můžete krásně snadno i do té nejmenší skříně schovat, pokud nebudete zrovna používat, anebo ho můžete mít po ruce někde v rožku opřený. No a smetáček stejně tak ten si třeba rovnou můžete i vozit v autě. A i když tedy zrovna na benzínce nebudou mít takové ty klasické stěrky, vy máte svoji, protože štětinami krásně vyčistíte třeba nějaké pozdravy, tedy z ptačí říše, jak to známe, to se nám stává často, necháme stát auto hlavně někde pod stromem a okamžitě už tam máme skutečně takovéto otisky přírody. No ale jsou to také různé květy ze stromu, znáte to, takové ty lepivé květy, které se vám přichytí i na stěrače a jezdíte s tím celý týden, tak přesně s tímto si můžete poradit. Krásně všecko vyleštíte, vyčistíte, ať už jsou to tady nějaké ty klasické ranní nehody u snídaně, nebo ať už je to třeba romantická večeře, kdy se vám povede rozlít víno, honem se musí pochopitelně zasáhnout, honem se všechno musí vyčistit. Co se mi líbí, že opravdu tady toto koště pracuje s tou jednou jenom částí, s tím maličkým prostorem. Mezi těmi vlákny se to všechno usadí, zachytí, takže nedochází k takovému tomu rozptylování, rozmazávání nebo rozlévání ještě už také tady té spouště, kterou se nám podařilo udělat, nebo naše malé děti, nebo právě naši zvířecí mazlíčci. Takže přátelé, tady vidíte, že opravdu na dřevěnou podlahu, plovoucí podlahu, dlažbu klasickou, ty spáry, které nám často nás potrápí, opravdu potřebujeme je vyčistit, ale nemáme na to vhodné prostředky. S tím vším si tedy Starlif Broom poradí a ještě zdá se to, ale přesně v takovýchto detailech tkví ten efekt a to, co potřebujeme každý den využívat. Vidíte, znovu tedy velmi úžasná délka, plus když připočítáte délku vašich rukou a 136 cm, to je ta maximální délka v této části, pochopitelně tedy tu násadu připevníte, milí přátelé, no a můžete krásně používat. Nezapomeňte, že tento kartáč na konci má i úžasnou stěrku. Právě proto můžete tedy krásně naleštit i vaše auto, můžete krásně umýt, vyčistit okna, okenní rámy, krásně v koupelně, po celém sprchovém koutu od stropu až dolů. Můžete všechno vyčistit, i ty spáry, už třeba zašlou špínu, kterou jste si mysleli, že už zkrátka a dobře se nepovede odstranit. No a nezapomeňte na dáreček, přídavný smetáček, velice úžasná záležitost třeba na sedačky, na tady váš nábytek a na zvířecí srst. Takže fantastická záležitost, přátelé. A ještě jednou pojďme si tady říci tu jednu důležitou věc. Vy to znáte, jestli máte ve vaší rodině alergiky, tak víte, že košťata prakticky nelze. Že většinou pouze vysavače, jenomže to není jenom tak nějaké koště. Opravdu toto koště je multifunkční. Tady vidíte, že všechna vlákna jsou tedy z té nejkvalitnější pryže. To znamená měkkost, ale přesto velmi elektrostaticky nabité. To znamená, že všechna nečistota, špína, chlupy, prach, pyl, to všechno se usazuje vevnitř, čili to nerozprašujeme jako u běžných smetáků do celého prostoru. A proto tedy to znovu zmiňuji, protože u nás doma vůbec, já bych s klasickým smetákem vůbec nemohla domů přijít, partner, synek, taky velmi alergičtý na prach. Takže vůbec nemůžeme tady tyto produkty používat. Toto je jeden z těch, které používat bych mohla a taky bych si přála, protože je opravdu skvělý, senzačně funguje. Máme už i od vás spokojené recenze, jak z České republiky, tak ze Slovenska, takže to víme, že i vám už funguje. Kdo jste tedy v minulosti měli možnost si tento revoluční smeták Starlif Broom opravdu od nás získat? Takže pro ten

dokonalejší úklid, ale bez nějaké větší námahy. A podívejte se, jak maličkatá je ta krabice, do které se vám všechno to, co tu vidíte, vejde. Takže opravdu můžete krásně snadno i do té nejmenší skříně schovat, pokud nebudete zrovna používat, anebo ho můžete mít po ruce někde v rožku opřený. No a smetáček stejně, tak ten si třeba rovnou můžete i vozit v autě. A i když tedy zrovna na benzínce nebudou mít takové ty klasické stěrky, vy máte svoji, protože štětinami krásně vyčistíte třeba nějaké pozdravy, tedy z ptačí říše, jak to známe, to se nám stává často, necháme stát auto hlavně někde pod stromem a okamžitě už tam máme skutečně takovéto otisky přírody. No ale jsou to také různé květy ze stromů, znáte to, takové ty lepivé květy, které se vám přichytí i na stěrače a jezdíte s tím celý týden, tak přesně s tímto si můžete poradit. Krásně všecko vyleštíte, vyčistíte, ať už jsou to tady nějaké ty klasické ranní nehody u snídaně, nebo ať už je to třeba romantická večeře, kdy se vám povede rozlít víno, honem se musí pokopitelně zasáhnout, honem se všechno musí vyčistit. Co se mi líbí, že opravdu tady toto koště pracuje s tou jednou jenom částí, s tím maličkým prostorem. Mezi těmi vlákny se to všechno usadí, zachytí, takže nedochází k takovému tomu rozptylování, rozmazávání nebo rozlévání ještě už tak tady té spouště, kterou se nám podařilo udělat, nebo naše malé děti, nebo právě naši zvířecí mazlíčci. Takže přátelé, tady vidíte, že opravdu na dřevěnou podlahu, plovoucí podlahu, dlažbu klasickou, ty spáry, které nám často nás potrápí, opravdu potřebujeme je vyčistit, ale nemáme na to vhodné prostředky. S tím vším si tedy Stády v Brum poradí a ještě krásně můžete si umýt pohodlně okna, protože tu máte i stěrku, takže jenom si dáte do kbelíku vodu, dáte si tam svůj oblíbený čistící prostředek, krásně štětinami tedy rozetřete po celé okenní tabulce a pak stěrkou a je vymalováno. Všechno je hotovo. Za pár chvil nebudete už trávit hodiny a hodiny při tom hloubkovém úklidu, ale stejně tak se nebudete zdržovat ani těmi drobnými nehodami, které také díky nekvalitním nebo standardním smetákům se nám hned tak nepodaří tedy zlikvidovat. Dámy a pánové, poslední tedy vteřinečky. Já se budu muset rozloučit, takže připomínám, že tedy máte zaktivovaný i automatický systém, takže i tímto způsobem můžete využívat naši fantastickou promo nabídku.

0: That's it? That's the ending? You end up alone?
1: Hey, sweetie. If you don't like my story, go write your own.
2: Teď je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
3: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
4: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
9: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
10: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
9: Po tu sousedovou přece.
10: Proč?
9: Ne, líbí se mi.
11: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
10: Mě už nemiluješ.
11: Ale miluju.
10: Ne.
11: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
4: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
9: FIO!
12: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete mlynářský rohlík žitný za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
13: Hellmann's.
14: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
15: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
16: U nás byl rozhodně, máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní kilogram za 14,90, lučina XXL za 59,90 nebo vepřová pečeně bez kosti kilogram za 79,90. Byla.
17: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
18: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
19: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
20: Ty máš vždycky něco v rukávu.
21: Mám M-Bank.
19: M-Bank. Velká malá vítězství.
22: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
23: Teda Alenko, to voní báječně.
24: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
25: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
26: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
0: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si kuchyň spolehlivými malými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
1: Hned tam jedu.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: To nemůže být náhoda.
3: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
6: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
13: Hele, nebyl to Fittipaldi?
21: Tak to bude divoká jazda.
13: No, ale zatím to tak nevypadá.
21: Tak skoro do boxu?
13: Hele, a je to vůbec on?
27: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
28: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
29: Volá vaše nádobí o pomoc.
30: So what?
29: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
31: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Kombo Karlovarská Becherovka plus River Tonic Originál za 149,90 nebo Persil za 279,90. Byla.
1: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
2: A běhej, rozpohybost třeba.
3: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
4: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
5: Teda, Alenko, to voní báječně.
6: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
7: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skoutr Piaggio nebo desetkrát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
13: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Tady jsme!
16: Oh. Trosečník, který není spocený.
17: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
18: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
19: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
20: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
21: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
22: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: ora di The Partners Banka.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
3: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogerie Teta.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Čemku? Jenom jsem z okresu.
7: Z Finančáku?
8: Tomu nekvůli ty faktuře zahnuj.
7: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
6: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde politvuje, no.
9: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
2: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Fio.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to

0: nejlepší. Hellmann's.
1: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
2: mlynářský rohlík Žitný za 7,90, pizza Ristorante za 49,90 a mnohem víc.
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
3: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce Espore stýlková v Bila klubu za 69,90 a Bonduel při koupi od dvou kusů 19,90 za kus. Bila.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: V Datártu objednám.
9: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
10: Přijďte zás!
11: To byl Richard!
12: Jen půl hoďky od vás jsou nové extrémně odolné chytré hodinky Samsung. Datárt.
13: To nemůže být náhoda.
14: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
15: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
16: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
17: Teda Alenko, to voní báječně.
18: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
19: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
20: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
22: Volá vaše nádobí o pomoc.
23: So what?
22: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
24: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
25: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
26: Už žádný, mami, restartuj to.
27: Už se mi nesekne při penalti.
28: Už nespane, když páříme s klukama.
25: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
29: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
30: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce Espo destýlková v Bila klubu za 69,90 a Bonduel při koupi od 2 kusů 19,90 za kus. Bila.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
1: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
4: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
5: Chci jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
4: Po tu sousedovou přece.
5: Proč?
4: Ne, líbí se mi.
6: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
5: Mě už nemiluješ.
4: Ale miluju.
5: Ne.
6: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
7: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
4: FIO!
8: Soutěž Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bezlepkové za cenu běžných. Jen tento měsíc. Albert.
11: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
13: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC. I'm making my big
14: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
16: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
17: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Blondýnka.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
2: Ne, vyprané v Pervolu.
1: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když pážíme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.

0: Teď je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
7: Přemku? Jenom jsem z okresu.
8: Z Finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
7: Přijde, jenom přijde. Jen. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
9: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
10: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Fio.
11: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete.
12: Mlynářský rohlík žitný za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc.
11: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
15: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden šunka Marina za 21,90, panzány těstoviny přikoupí od 2 kusů 24,90 za kus, nebo Lenor Aviváš přikoupí od 2 kusů 79,90 za kus. Byla.
16: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý, bude jí to chutnat.
17: Teda Alenko, to voní báječně.
18: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
19: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1, chuť pokračovat.
20: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
21: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
22: Už žádný, mami, restartuj to.
23: Už se mi nesekne při penalti.
24: Už nespane, když páříme s klukama.
21: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
25: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Tady jsme!
27: Oh. Trosečník, který není spocený.
28: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
29: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
30: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
31: V datártu objednám.
32: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
33: Přijďte zas!
34: To byl Richard!
35: Jen půl hoďky od vás jsou nové extrémně odolné chytré hodinky Samsung. Datart.
36: To nemůže být náhoda.
0: To opravdu není. To je Kaufland Card Extra.
1: Aktivujte si své extra kupony v aplikaci a ušetřete ještě více. Tento týden například 30% sleva na bílé jogurty. Nyní v Kauflandu.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: banka.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.